0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Rádio Vysočina.
1: Zlepši si náladu.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Druhý jazyk už nebude pro školáky povinný. Ministerstvo školství mění pravidla pro výuku cizích jazyků na základních školách. Druhý cizí jazyk nově nebude povinný, školy ho ale budou muset žákům nabídnout. Děti sami si potom rozhodnou, zda si ho zvolí. Zároveň odpadne povinnost učit angličtinu už od první třídy. Podle ministra Roberta Plagy bude záležet na jednotlivých školách, jak výuku jazyků nastaví. Světové zásoby ropy klesají na nebezpečně nízkou úroveň, podle odborníků atakují nejnižší hodnoty za více než 20 let. Důvodem je rychlé čerpání rezerv kvůli výpadkům dodávek z Blízkého východu během války s Íránem. Analytici varují, že napětí v regionu dál ovlivňuje globální energetický trh. Plný návrat lodní dopravy v Hormuzském průlivu se podle odhadů neočekává dříve než v roce 2027. Serena Williamsová zvládla vítězný návrat. Tenisová legenda se po čtyřleté pauze vrátila na soutěžní kurty vítězstvím v londýnském Queen's Clubu. Ve čtyřhře nastoupila po boku 19-leté Kanaďanky Victorie Mbokové. 44-letá Američanka tak úspěšně zahájila další kapitolu své bohaté kariéry. Na kontě má celkem 23 grandslamových titulů. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Příští týden Vysočinu navštíví prezident Petr Pavel s manželkou Evou. Do našeho kraje přicestují v úterý a ve středu. Program cesty se zaměří především na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Tématem bude i obranný průmysl a životní prostředí. Plánuje i setkání s občany. Návštěvu zahájí v Košiticích na Pelhřimovsku. Na Vysočinu pojede prezidentský pár podruhé, poprvé ji navštívil před 3 lety. Na Vysočině se nám ochladilo. Dnes v maximech naměříme 13 až 16 stupňů a opět po celý den očekáváme zataženou oblohu. V průběhu dne se budou vyskytovat také přehánky, četnější dorazí k večeru.
0: Akce

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Takhle hvízdat si můžete vy, kdo jste už zhůru, kdo jste na nohách. Rockset Joyride, první song, středeční snídaní šampionů, v 6 hodin 5 minut, hezké ránko. Já jsem tady o tom tak přemýšlel a Dave, myslím si, že většina národa, spousta lidí ti může závidět. Jednu věc.
1: Jenom jednu.
2: Já to věděla.
0: Dobře, těch věcí bude víc, ale jednu, o které se chci bavit, a to je to, jak daleko to máš do práce. Pochlup se, jak ti dlouho trvá cesta do práce a kolik to je, ne kilometrů, ale metrů, schválně.
1: No tak metrů to může být 200.
0: 200, je to prostě tady za zatáčkou, tady ve vedlejší ulici.
1: Je to úplně přímo za rohem.
0: Takže ty jsi šťastný muž, jak to má Jasmin daleko do práce?
2: Tak takhle ráno, aha, je to buď 40 minut MHDčkem nebo 10 minut autem, což je velký rozdíl.
0: Já to mám 7 kilometrů, to mám přesně spočítaný a jedu to nějakých, no tak záleží, no.
2: 12.
0: Záleží, jak spěchám, tak 15 minut třeba. A tak mě napadlo, jestli mezi váma někdo je takový šťastlivec. Kdo to má do práce opravdu, že vyleze, přejde silnici, třeba jako tady David, a nebo kdo z vás, kdo nás sledíte, jezdí do práce opravdu fakt jako daleko. Hmm. Jo, hledáme ty dva extrémy, ale samozřejmě můžete se přidat i vy, kdo to máte do práce nějakou jako standardní vzdálenost. A o tom bude minuta šampionu.
2: Zajímá nás tedy klasicky, jak se jmenujete, odkud jste a jak daleko to máte do práce. My to pak tady sečtem a máme 60 sekund na to, aby jsme všechny vaše zprávy přečetli, takže pojďte do nás.
0: Tak, uděláme takovej výzkum. Tak pošlete nám to na 777-937-777 a hnedka po Shakyře se na to vrhneme. Tohle je Zoo na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Shakira Zoo, 6 hodin 10 minut, vy jste naprosto neuvěřitelný. Připomeneme pro vás, kdo jste se připojil k Hit Rádiu až teď. Ptali jsme se, jak daleko to máte do práce. David to má přes ulici, Jasmin to má kousek, já to mám taky kousek. A ptali jsme se, jak to vypadá u vás. Startuje Minuta šampionů teď.
1: Ahoj Martin, Praha 150 km.
0: Ty bláho, Luděk, Ostrava 7 minut pěšky.
1: David Žacler do práce do Trutnova kousek, cca 15 km, když se jde později spát, ranní vstávání o to horší.
0: Šárka Příbram do Prahy 40 km.
1: Honza Promov do práce odjíždí každý den 80 km, tam a zpět, plus řídí v práci, protože je profi řidič.
0: Jiří Duchov, každý den 120 km do Prahy a zpátky.
1: Darina Hořině vez 20 km denně do práce.
0: Andrea České Budějce, cca 5 km přes centrum města odpoledne 30 až 40 minut.
1: Péťa Broumov má to v podstatě taky 200 metrů jako David.
0: A hezký. Lucie Tachov do práce 12 km.
1: Květa Děčín busem 10 minut, pak dojít 10 minut pěšky.
0: Lenka Jaroměř, mám to 2 metry, do vedlejšího pokoje. Rovná se dítě, rovná se mateřská.
1: David Broumovice u Opavy do práce dojíždí 45 km.
0: Ahoj, s kolegou jezdíme, já bych to protáhl ještě. Ahoj, s kolegou jezdíme denně 260 kiláků do práce a dneska má narozeniny, tak mu popřejte, jmenuje se David. David je všechno nejlepší.
1: Manželé Petr a Petra Pazděrovi obezdolní ujezd Skoky, okres Přerov, jezdíme do Olomouce cca 30 km 30 minut.
0: Mirek Štětí jako živnostník jezdí průměrně denně 59 až 90 km do práce.
1: Než jsem postala přítele, měla to do práce 300 metrů, byla to pohoda, teďka 32 kiláků, Nikola Žamberg.
0: Renata Jirny, do práce to mám 37,5 km, hodinu a půl veřejnou dopravou.
1: Martina Zlín, 20 minut MHD, 45 minut pěšky a chodí to.
0: Pepa Železná Ruda, jezdím autem 4x týdně do Plzně 95 km, celou cestu tam i zpět telefonuji s kamarády, no tak to je neuvěřitelný. A je tady třeba dalších, nevím, 500 zpráv od vás, jo.
1: Děkujeme,
0: tak jsme to sčotli, někdo to má kousek, někdo to má daleko.
1: Je to 260 kiláků, to je hustý.
0: No tak vy, kdo nás sledíte a jedete takhle daleko, opatrně, samozřejmě i vy, kdo to máte kousek, opatrujte se, my vám k tomu pustíme další hity. Tohle je David Guetta a Sam Martin, Dangerous, a pak se staví taky Pink Runaway. My jsme Michal, Jasmina, David a z Hit Rádia vám přejeme fantastické středeční ráno. Tak jdeme na to.

0: Pink na Hit Rádiu 6.18. Dobré ráno a mě by zajímalo, jestli máte taky stejný problém, že strašně moc chcete přidat peníze, ale nechcete přidat peníze, ale šéf vám je na konci roku prostě vnutí. Co ty, Dave? Máš
1: to
0: problém?
1: Když jsem si ráno připravoval zprávy, tak jsem si říkal, že tohle téma musím otevřít, protože je hodně vtipný, tak ty jsem rád, že jste to udělali za mě.
0: Asi tušíš. Tak tohle je velmi nepříjemná věc, tohle se děje našim poslancům. Ano, pojďme si dát politiku takhle po ránu. Naši politici už totiž měsíce urputně bojují za to, aby si zmrazili platy, jenže to zase nevyšlo. Zase se to nestihne. Mně se teda ještě v životě nestalo, že bych šel za šéfem s tím, že bych chtěl méně peněz a on mi řekl, ne, hele, ani náhodou, prostě ti přidám a neotravujte. Jo.
2: Tam je to jako vtipný, protože opozice tvrdí, že za to může vláda, vláda teda ukazuje na opozici, teďka se řeší, že se to jako vlastně nakonec jenom prostě nestihne zmrazit, ale to je vtipný hlasovat o svým platu, já bych to udělala tady klidně taky, to by se najednou všichni k sobě chovali hezky, když by si chtěl jako ať ti přidají teda a hlasovalo by se o tom kolektivně mezi kolegy.
0: Počkej, jak tady Jasmin o svém platu? Vy za to máte prachy.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.

0: Nejlepší dopravní servis Kuba Bělak. Na dálnici D1 na 85. kilometru směrem od Prahy na Brno stojí ve stoupacím pruhu nepojízdné nákladní auto. Na vozovku vytekl olej, projíždějte tady opatrně. Šťastnou cestu.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Vysočina.

0: The Beat Shakers, Ma Cherie. Venku hezký podzim, posloucháte Hit Radio, je přesně 6:30 a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Elán v Praze odehrál poslední český koncert. Slovenská legenda vystoupila v pražské O2 aréně před více než 15 tisíci fanoušky. Šlo o koncert, který skupina označila jako svůj poslední v Česku, i když definitivní konec kariéry zatím nepotvrdila. Minecraft míří zpátky do kin. Po obrovském úspěchu prvního filmu vzniká pokračování, které má ještě více rozšířit herní svět na plátně. Tvůrci slibují nové postavy, biomy i hlubší příběh zasazený do slavné hry. Do českých kin by snímek měl dorazit v roce 2027 a natáčení už probíhá na Novém Zélandu. Už pohovor může prozradit toxické pracoviště, varovné signály bychom neměli přehlížet. Už během jednání lze podle odborníků rozpoznat varovné signály, že prostředí nemusí být zdravé. Pokud komunikace působí vyčerpávajícím dojmem už na začátku, může to být důvod hledat jinde.
0: Jaký jsou ty znaky teda, víme, Davide?
2: No je jich hned několik. Údajně už první znaky můžeme vnímat na recepci, pokud nás nepřivítají vřele.
3: No recepce je strašně důležitá, to se říká, že jo? To je to první, co vidíš, když vstupuješ do té firmy.
2: Na druhém místě atmosféra ve firmě. Pokud už během toho pohovoru cítíte, že něco není úplně v pořádku, raději od ní dejte ruce pryč. Chování přímo na pohovoru. Pokud třeba pohovor nezačíná podáním ruky anebo vám nevěnují pozornost, taky varovný signál. A nakonec vyhýbavé odpovědi na vaše otázky, když se na cokoliv zeptáte a oni vám nechtějí. Třeba když se bavíte o platu, jo.
0: Jasně, a oni mlží. Mě by zajímalo, jaká jako nejbizarnější otázka třeba padla na vašem přijímacím pohovoru, jo. Za mě to je rozhodně otázka, jaký jsou vaše stinné stránky, jo.
3: A vyjmenoval si všechny.
0: No, počkej, a teďka co na to máš říct, ty jo, jako ty tam chceš tu práci a nebudeš tam vyprávět, jako v čem seš blbej, že jo.
2: Tak ty jsi řekl, že jediná tvoje slabá stránka je, že žádnou nemáš.
0: No, a tak jsem s váma tady, no.

0: songy pro lepší náladu, Leony Faded Love, 6.37 na Hit Rádiu. Dobré ráno.
1: Dřív jste vy, rodičové, věděli jenom to, že vaše dítě odešlo ven, jo? A pak se prostě vrátilo.
0: To byly časy.
1: Ale dneska chceme vědět úplně všechno, jo? Kde je, jestli je v pohodě, proč už 10 minut neodpověděla na tu zprávu, co jsme mu poslali. Tak pokud patříte mezi rodiče, který občas propadají lehký panice, tak máme něco přesně pro vás a to jsou hodinky Garmin Bounce 2.
0: Dětské hodinky s GPS-kou, pozor, bez internetu a bez her, takže o něco méně starosti pro vás a méně rozptylování pro vaše děti, tady jde hlavně o bezpečnost. Jak tyhle hodinky za 7 500 vyhrát, tak stačí na našem webu přihlásit váš oblíbený song, který vám vždycky zlepší náladu, přidat vzkaz a čekat, pokud váš song uslyšíte ve vysílání, ve víkendovém vysílání Hit Rádia a do 10 minut zavoláte na číslo 800 937 937, tak si můžete tyhle Garmin Bounce 2 chytré hodinky odnést domů a třeba je tohle právě ten váš oblíbený song. Sweet but Psycho, to je Ava Max, tak když to napíšete do formuláře na webu hitradio.cz a takhle to uslyšíte o víkendu, během víkendového vysílání a stihnete zavolat, tak hodinky jsou vaše. Za chvíli Ava Max na Hitradio, tady u nás ve snídani šampionů a samozřejmě přidáme i aktuální dopravu. Hezké ránko.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na Suzuki.cz.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Velký pozor, dávejte na dálnici D1 na 85. kilometru směrem od Prahy na Brno, stojí ve stoupacím pruhu nepojízdné nákladní auto. Na vozovku navíc vytekl olej.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Play na Hitrádiu, posloucháte Snídaní šampionu a vlastně nám ten song jde docela dost na ruku, protože tohle bude o lásce.
1: Možná o tom ani nevíme, ale vlastně jsme si nastavili maximální dojezdovou vzdálenost na vztah, jo. Aspoň podle nového průzkumu teda, průzkumu Seznamky, 61% nezadaných nepojede na první rande delší dobu než 30 minut.
0: To je masakr. Si představ, že potkáš někoho naprosto dokonalýho, třeba úplně nejdokonalejšího chlapa na světě v tom případě, přeskočí jiskra všechno a pak zjistíš, že bydlí 35 minut daleko.
1: A tak některý lidi to tak mají, že si řeknou, ježiš, nevím, jaký bude, tak nebudu takhle dlouho se za ním někam hnát, ale v můj případ to třeba nebyl nikdy. Ale přijde mi to teda zvláštní, jak dřív lidi klidně přes oceán, jo, za tou láskou jeli a dneska teda 30 minut a nazdar.
0: Já jsem teda z té druhé škatulky, ty říkáš přes oceán, nemusel to být v mém případě oceán, já jsem takhle, jestli můžu přidat, jezdil z Prahy do Českého Těšína, je to asi 400 kilometrů, jo. Takže ještě nějaký další informace z Pandořiny skřínky, jak to mám se ženami, jo? Hodně spáleného benzínu, takový jsem já.
1: Ale je to teda další věc, co si přidáváme, máme zvěrokruh, máme stejný koníčky, máme nějaký životní hodnoty a teďka teda vzdálenost ještě.
0: A teď si představ třeba, že mě to napadlo, že to máš někomu teda jako těch 30 minut, jo? A třeba tam udělají obíšku, je tam zrovna uzavírka, víš, a vychází to třeba, že bys tam byla za 40 minut, tak řekni miláčku, hele, láska, všechno super, přeskočilo to, vesmír dohromady, tady jsme jako opravdu dokonalí, ale hele, až to opraví, tak přijedu, jo. Mark Ember, Belong Together na Hitrádiu, taky DJ Semi a Janu do 7.

0: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Lidé žijící sami mají v Praze po zaplacení nájmu nejméně peněz z celé republiky. Ani nejvyšší mzdy v Česku Pražanům žijícím o samotě nepomáhají. Po zaplacení nákladů na bydlení jim zůstane v průměru necelých 7 tisíc korun měsíčně. Nejlépe jsou na tom podle nové analýzy obyvatelé Ústeckého kraje, kterým zůstává přes 15 tisíc korun. Experti upozorňují, že nájmy v Praze rostou rychleji než mzdy a situace se může dál zhoršovat. Marocké bezpečnostní složky zatkly 11 lidí podezřelých z mezinárodního obchodu s drogami a praní peněz. 6 z nich má marocké kořeny a žije ve Francii, 3 v Belgii a 1 v Nizozemsku. Policie zabavila luxusní auta, motocykly, hotovost, platební karty a taky nezveřejněné množství kokainu. Čeští fanoušci budou moct sledovat reprezentaci společně. Fotbalová asociace připravila veřejné promítání utkání české reprezentace proti Jihoafrické republice. Zápas mistrovství světa bude k vidění 18. června ve dvoře pivovaru Staropramen v Praze. Vstup bude zdarma a organizátoři počítají s kapacitou až 800 návštěvníků. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Havlíčkův Brod řeší kvůli uzavírce silničního mostu přes Sázavu dopravní problémy. Ty tam nastávají zejména v dopravních špičkách mezi 8, 10, půl třetí a 17. hodinou. Demolice mostu potrvá ještě asi měsíc, nový by měl být hotový v polovině léta. V Havlíčkově Brodě neprojedete ani Perknovskou ulicí v úseku, kde město opravuje most menší. A ještě se podíváme na počasí. Dnes na Vysočině opět očekáváme přehánky, k večeru četnější a taky nás bude provázet chladnější počasí. V maximech naměříme 13 až 16 stupňů a občas zapršet by mělo také zítra.
6: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
7: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
8: Stále jsme tady, krásné ráno.
9: Ahoj, hezkou středu.
10: Snídaně šampionů.
9: Vzpomeňte si teďka na svý první setkání se schoulostivýma otázkama během dospívání nebo s otázkama vašich dětí, protože za chviličku po vás přesně tohle budeme potřebovat a chtít. Já se vám taky svěřím, protože mě takhle včera zaskočila ségra.
8: Já jsem takhle dostal choulostivý otázky na pohovoru, ale to je asi jiný téma.
9: To je trošku jiný.
8: Tak pojďme na to. Pitbull, Back in Time. Hezké ráno, 2 minuty po 7.
11: Hit Radio Vysočina.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: in Time, Pitbull, 7.06 a vlastně zpátky v čase se teď společně s vámi tak trochu vrátíme. Posloucháte Hit Radio, hezké ráno.
1: Když jste byli malí, tak kolik vám bylo, když jste se dozvěděli něco o milostném životě a že děti možná nenosí čáp? To by mě zajímalo, protože moje ségra je teďka ve 3. třídě.
0: No.
1: A přišla za mnou včera nebo předevčírem a říká mi, učitelka nám řekla, ať si nalistujeme stranu 31, tu stranu si pamatuju, nikdy se nic takového nepamatuju, ale tohle bylo tak nechutný, že si to pamatuju. A říkám, a co tam bylo, prosím tě? A ona, segs. A já říkám, aha. A ona prej, a všichni jsme se málem poblili. A říkám, Emo, jak to mluvíš? A ona, no fakt, to bylo něco odpornýho, jo. Teďka mi to tam začala říkat, teda co už o tom ví, co ne. Mě to zaskočilo, protože jsem s tím vůbec nepočítala ve 3. třídě, ale hlavně z toho důvodu, že já, když jsem se tehdy něco dozvěděla, tak já dělala, že nic nevím.
0: Že jsi se styděla.
1: Doteďka no, jsme o tom s rodičima v životě nemluvili.
0: No, jasně, byl tam
1: a ségra přijde a všechno to tam vybalí.
0: No, ty jsi se ptala, když jsme na to tak nějak přišli, tak já se tady snažím během toho, co jsi povídala, si vzpomenout. A vlastně mi tak došlo, že já vlastně jsem se s tím setkal, když jsem našel nějaký časáky doma, jo, tak to bylo vlastně jako moje setkání. Co David?
2: Já si pamatuju, když jsme jednou jeli s tátou autem a ptal jsem se ho, co to je ten sex shop. A do dneška si pamatuju, jak úplně zrudnul, vůbec nevěděl, co říct.
0: Jak to vysvětlil?
2: No nakonec si to vlastně ani nepamatuju, já úplně to mám v mlze, tak ale tím, prostě nějak jako kroužil kolem.
0: Tak no. Tím pádem to vysvětlil skvěle, jo, že se z toho takzvaně jako vymanil.
1: Já mám taky teda historku, k nám přišel bratranec, když mi bylo taky nějakých vlastně 9 nebo 10 let, a že mi ukáže nějaký video, jo, a vzali jsme tátovi notebook a šli jsme teda do pokojíčku a on mi šel ukazovat nějaký videa
0: na internetu.
1: No,
0: video s nosorožcema, to je logický, klasika,
1: a
0: no.
1: Jenže on se vybil ten počítač a já pak šla za mým tátou a říkám, tati, půjčíš mi nabíječku? A táta řekl, že ne, a říkám, ne, půjč mi to, a on, já ti to půjčím, ale já to tam jako nabiju.
0: A jo? Zůstalo a, to tam teda, to
1: ty, a otevřel jasně. Noťa, zapojil nabíječku a tam všechno bylo vidět. A teďka, no hrozný,
0: Trapas.
1: Úplně nás taky polilo horko, teďka strašně se na nás koukali se strejdou, příšerný.
0: Teďka komu je trapněji ale v té situaci, jestli tobě jako tomu dítěti, anebo jestli tomu teďka si říkala.
1: Jo, ale hlavně bratranec všechno hodil na mě tehdy, že jo, to bylo perfektní.
0: Tak samozřejmě jako. Samozřejmě, tak u vás už jen to je takové trošku stravitelnější, si myslím,
1: no,
0: jako.
1: Jasně.
0: Ty bláho, no zajímavý téma, no, tak pojďte nám dát vědět, vy, kdo nás sladíte, jestli máte nějaké takovéhle zážitky, jestli si vzpomenete na to, co se vám stalo, jako když jste byli děti, a nebo vy, rodičové, jestli třeba něco teďka řešíte, jestli jste museli něco takového jako vysvětlovat tady z toho, řekněme, světa, jo, 777-937-777, když nám to nahrajete přes WhatsApp, budeme rádi, nebo nám to pošlete SMS-kou a my k vám posíláme další hity, tohle je Fight Song na Hit Radio, hezké ráno. Like a small

0: čtvrt na šest. No, na osm. To jsem si říkal, že to je nějaký divný čas. Čtvrt na osm, posloucháte Hit Radio, tohle je snídaně šampionů. Dobré ráno.
1: Já jsem vám tady povídala o tom, jak mě zaskočila moje ségra, když přišla za mnou s tím, že teda ve třetí třídě si měli nalistovat nějakou stránku a tam měli něco o milování, jo. Teďka se tam dozvěděla spoustu věcí a přišla za mnou, vybalila to na mě a teďka já úplně, co já s tím v tu chvíli, jo.
0: Ona z toho byla vlastně tak jako překvapená.
1: No překvapená, zhnusená.
0: Jasně, no a ptali jsme se vás, jestli z pozice rodiče aktuálně třeba něco řešíte, nebo když si vzpomenete na sebe, když jste byli malí, jak vlastně tohle téma u vás tak nějak jako začalo rezonovat. Jo. Přišlo od vás spousta zpráv, píše třeba Liduška. Ahoj, já měla super tatínka, ten mi tyhle věci vysvětloval s citem a myslím, že tak nějak vhodně k mému věku. A byla jsem za to moc ráda, protože jsem pak nebyla za úplnou blbku a byla fakt zodpovědná. Nicméně moje silně věřící maminka to celkem těžce nesla, vždycky říkala, no táto, na tohle má ještě dost času.
1: Další zpráva. Sexuální výchova ve třetí třídě je fakt top. Senátor přišel a že to nechce ani říkat, ale že má otázku. To jste museli mít s tátou taky ten S s tím S na začátku, když jste chtěli mě. No ano, miláčku. Prej. Už nepokračuj. Některé holky od nás ze třídy to nechtěly ani číst, protože tam psali ten X s tím S na začátku.
0: Hezký. Taky píše Mirka. Dobrý den. Můj syn našel v cca v pěti letech moje jediné lehtivé DVD a ptal se mi po telefonu, co je to DVD s těmi nahatými lidmi na obalu, když jsem ho měla v autě nahlas a vezla jsem další kolegy. Pocit k nezaplacení. No aspoň se kolegové zasmáli. Mirka, dovedeme si to představit.
1: Týna píše, ahoj, tohle mi minulý rok poslala ségra, že to je v učebnici pro druhou třídu, takže chápu zděšení tvé sestry, mě by to v osmi letech taky vystrašilo.
0: No, ona tady hlavně poslala na WhatsApp fotografii a představte si, na té fotografii je animovaný nebo malovaný muž a žena, jo, a muž má v úrovni pasu napsáno ahoj v bublině a žena má v úrovni pasu napsáno pojď dál, jo. Tohle je knížka pro děti, no já jsem s tou úplně fascinovaný, já si říkám, já si nebudu pouštět moji dceru do školy.
1: To je strašné. Pojď dál.
0: Pojď dál. A tady máme ještě hlasovku od Toma. Jen co to najdu, vydržte. Je to tady. Tak, pojď Tome.
2: Čau, tady Tom. Ale já myslím, že v dnešní době jsou děti chytřejší než my. Ale úplně v pohodě. U nás je zemědělství a když děti přijdou, jak se rodí děti, podívej se na krávu a bejka, jak to dělají. Ono je to podobné. Krávu oteli tu mimé. Manželka má 4 děti se mnou, když se narodila dcera, tak jsme ho rodili v koupelně, protože utekli krávy, hodili jsme 3 dny a nechci. Jaký to je? Je to super zážitek, ale je to stejný jako ten krav. Je to úplně podobný. Čau, Tom.
0: Mě bavila Tomova vyřídilka, jak to prostě říkal, jako úplně, víš?
1: Jo.
0: Na pohodu, na pohodu. Děkujeme za vaše zprávy, přišlo jich tady spousta i další hlasovky. Teď to úplně nestihneme, ale věříme, že se to všechno pročteme a že se nad tím budeme bavit. Tak děkujeme a posíláme další hity. Tohle jsou Činasky Tabáček, hezké ráno. Halo.

0: Možná máte stejný problém. Já jsem tenhle song neslyšel asi milion let.
1: Necháme naše posluchače stejně jako tady nás ve studiu tipnout, v jakém roce si myslíte, že písnička Tabáček vyšla?
0: Já nevím, jako bude to dlouho. 2008, 9, 10, něco takového. Co?
1: No správně 2005.
0: Ty bláho.
1: A já jsem to správně tipnul, jestli si tam pochopíte.
0: 2005, takže pokud dobře počítáme, tak to je 21 let.
2: Pokud dobře počítáme a prej předtím 11 let teda.
0: Kolik nám bylo před těma 21 lety? No málo, takže jsme to poslouchali jako hodně malý. Tak to byl Činasky Tabáček na Hit Rádiu, možná i vy jste to slyšeli po dlouhé době. Nicméně za malou chvíli uslyšíte něco, co by vás mohlo pobavit. Oj. Danza Kuduro. Něco trochu letního do toho pochmurného počasí, no a taky samozřejmě přidáme aktuální dopravu, ať víte, jak to ve středu ráno frčí, počkejte na to.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na Pelhřimovsku začala další uzavírka. Neprůjezdná je silnice z obce Koberovice přes Hojanovice na hranici okresu. Důvodem je oprava povrchu. Musíme jezdit objížďkami. Tak pozor na to.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Vysočina.

0: Tohle je léto 2010, Lučen, Zodon, Omar, Danca, Kuduro. Možná jste zažili nějakou letní lásku v roce 2010, stejně jako tady náš David. Posloucháte rádio. Hezké ráno, je 7:30 minuta k tomu. A David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Zmrazení platů politiků se znovu odkládá. Vládní koalice chtěla platy politiků zastavit už letos, návrh ale stále neprošel sněmovnou. Pokud se to nestihne včas, mohou se od ledna 2027 platy poslanců, ministrů i senátorů znovu zvýšit. Koalice tvrdí, že za zdržení může opozice. Vémolovi odebrali lvici Elsu, veterináři a úředníci ministerstva životního prostředí odvezli samici do liberecké zoo, důvodem byla chybějící dokumentace. Úřady zároveň hledají pro zvíře vhodnější zařízení kvůli jeho zdravotnímu stavu a omezením. Míč pro světový šampionát ve fotbale bude sbírat detailní data o každém doteku, posílá je rozhodčím až 500krát za sekundu a pomáhá rychleji vyhodnocovat sporné situace. Nový oficiální míč pro šampionát obsahuje čip, je proto potřeba ho před zápasem dobíjet. To samozřejmě vytváří spoustu zajímavých situací, které by mohly během toho zápasu nastat.
0: Jo, jsem připadá, že fotbal se tak trochu mění v chytrou domácnost, jo. Nicméně, pojďme si to představit, jo. Hele, je ve fotbale nějaká pauza?
2: Je tam poločasová přestávka.
0: A něco jiného? Může jakoby trenér si říct, že chce pauzičku nebo ne?
2: Ne.
0: Ne. No a tak co, když se vybije ten balon?
2: Já jsem si spíš představil, že ve finále běží hráč sám na bránu, se napřahuje, že kopne a nenom se ten balon vybije a nemůže jakoby letět dál, jo.
0: A nebo, jestli to bude eyeball, jo, tak chlapi, nemáte tady prosím vás jenom lightning na Apple? Ne, jenom C-čko, sorry. Pojďme soutěžit. Rychlá pětka z Vysočina Fest, 12. ročník. Pokud byste chtěli vyrazit, máme pro vás 4 vstupenky. Napište nám, chci soutěžit na 777 937 777. Hezké ráno.

0: pokud se vám podaří odpovědět na 5 otázek, tak my vám řekneme na, tady máš 4 vstupenky na Vysočina Fest. Tak pojďme na to. Rychlá pětka. Tak co kdybychom vám řekli, že můžete příští, že můžete vyhrát 3 dny hudby úplně zadáčo. Tak ano, tohle rozdáváme v rychlé pětce, tady ve snídení šampionů, vstupenky na 12. ročník Vysočina Festu 2026.
1: Lucie, Miraj, Činařky, Divokej byl, Benny Kristo, MiG 21, tyhle všichni tam budou a vy tam můžete být s nima.
0: No bude tam možná i Stefanie. Ahoj Stefanie, hezké ráno.
2: Ahoj, dobré ráno.
0: Ahoj, ty jsi napsala hezkou básničku. Chci soutěžit Jihlava Fest. Každý tanečník je best, hudba duní celou noc, domů se nám nechce moc.
2: Ano, ano.
1: To je hezký.
0: Jsi velmi krát...
2: Ale má na tom zásluhu dcera.
0: Aha, máš dceru teďka sebou v autě?
2: Ano, ano, mám všechny dětičky v autě.
0: Všechny, a jak se jmenou děti?
2: Dcera Leontýnka, syn Matýsek a poslední syn Maximilián.
1: Takže Leontýnka má básnické střevo.
0: A to jedete autobusem,
2: ano,
0: ne?
2: Ano. Ne,
0: autem. Hezký, no tak bando, pojďme to vyzkoušet.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Jak se jmenuje superhrdina, který nosí na obleku pavouka?
4: Spider-Man.
0: Přesně.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Budete vědět, jak se říká samci od slepice?
4: Kohout.
0: Ano.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Kolik dní má přestupný rok?
2: Přestup je 365,5 dne.
0: 366.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Který lékař se stará o lidský chrup?
2: Zubař.
0: Ano. A poslední, pátá otázka.
1: Jakou měnou se platí v Rakousku?
2: Euro.
0: Ano. Naprosto bez vání. Děti, ukažte, pojďte nám ukázat, jakou máte radost, co? Pojďte se radovat.
2: Hroznou
0: radost. Vy jste neskuteční děti, vy jste mamince pomohli vyhrát 4 vstupenky na Vysočina Fest a já se ptám maminky Stefanie, s kým vyrazíte, s kým vyrazíš?
2: No asi všichni nějak vyrazíme, nějak se podělíme, ono nás je docela dost.
0: Super, tak vstupenky posíláme, moc si to užijte, šťastnou cestu, vy to zvládněte ve škole děti a zase někde na Hit Rádiu se budeme těšit. Ahoj!
1: Ahoj!
2: Ahoj!
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

0: Tohle je Hit Radio, za malou chvíli 7:45, Adam Ďurica, Mandolína. Myslíme i na vás, kdo nás máte sebou na cestách za volantem. Za malou chvíli přidáme aktuální dopravu, no a samozřejmě pro vás všechny další skvělý hity. Dua Lipa, Houdini, nebo třeba Cyril Stamblinin.
1: Taky se podíváme na to, jak rychle si vydělá Ronaldo třeba váš měsíční příjem, tak zůstaňte s náma.
0: Tohle rozhodně chcete nebo nechcete slyšet? Chcete slyšet, počkejte na to.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na silnicích Vysočiny aktuálně nemáme hlášené žádné nehody, připomínáme ale uzavírku na Žďársku. Na příjezdu do křídel od Nového Města na Moravě je silnice neprůjezdná. Šťastnou cestu.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: a Malinin. Cyril, Hit Radio 754. Hezké ráno, zítra začíná svátek vám, kdo milujete fotbal, světový šampionát. Máme tady pro vás skvělou motivaci na cestu do práce. Brutální srovnání našich peněženek s těmi fotbalovými. Jo, na internetu, já jsem včera objevil na internetu fotbalovou kalkulačku, neměl jsem to dělat. Jo. Je to taková ideální věc, kterou si můžete naklikat takhle ráno v práci. Je tady dohromady na výběr 6 fotbalistů, jo? Je tady Ronaldo, Mbappé, Haaland, Messi, Šik anebo Souček, jo? A vy tady zadáte váš měsíční příjem, tak když tady dáme cvičně třeba, já nevím, 40 tisíc, jo? Vypočítat Cristiano Ronaldo. Tak, váš měsíční příjem si Cristiano Ronaldo vydělá za jednu minutu.
1: Stejně tak Messi.
0: No. Ale ještě tady je. Vy si vyděláte hráčů v denní příjem za 1054 let, 247 dní, 5 hodin a 47 minut. A to mě těch posledních 5 hodin by mě štvalo teda.
1: No, no ten měsíční příjem činí 506 377 333.
0: To je dokonalý. Tak když si vybereme někoho loukostovýho, jo, třeba Messiho. Tak váš měsíční příjem si Lionel Messi vydělá za 8 minut a vy jeho měsíční příjem budete vydělávat 102 let.
2: Tak to už abychom začali pracovat.
0: Teda. Tak a ještě zkusíme teda Tomáše Součka, ten je tady úplně poslední na chvostu.
1: Tak zkusíme třeba na 30 tisících.
0: Tomáše Součka měsíční příjem 30 tisíc, jo? Tak dávám to tam. Takže váš měsíční příjem si Tomáš Souček vydělá za 23 minut. A vy si vyděláte hráčů v měsíční příjem za 38 let, to je v pohodě, v pohodě.
1: Tak jo, takže jsme nečutali do toho míče, jo.
0: Tak jsme u mikrofonu, no. No. To nám taky moc nejde. Tak motivace na středeční ráno za námi, teď další muzika, Declan J. Donovan, Hungry Heart, 756, tohle je Hit Radio. Tak hezké ráno.

Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.

0: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Falešné video s premiérem vylákalo z muže téměř 400 tisíc korun. Podvodníci na internetu zneužili video, kde měl Andrej Babiš lákat na výhodné investice do ropy. Muž z Českobudějovicka uvěřil reklamě a po kontaktu s údajným brokerem postupně poslal 374 tisíc korun. Po odeslání peněz komunikace skončila a muži došlo, že šlo o podvod. Policie upozorňuje, že jde o častou formu deepfake podvodů a s využitím známých osobností. Ruský politik v Petrohradu volal po jaderných útocích, zastavili ho vypnutím mikrofonu. Bývalý člen menší ruské strany Viktor Perov během zasedání v petrohradském parlamentu vyzval k použití jaderných zbraní proti Ukrajině. Navrhoval, aby se poslanci obrátili na prezidenta Putina s požadavkem na jaderný útok. Jeho projev byl následně přerušen a mikrofon mu byl vypnut. Video z incidentu se objevilo na sociální síti Telegram. Českou reprezentaci čeká v Guadalajaře první zápas. Mexické město leží ve státě Jalisco, kde je kolem 16 tisíc pohřešovaných lidí. Oblast je dlouhodobě spojována s aktivitami gangů a vysokou kriminalitou. Úřady proto nasazují rozsáhlá bezpečnostní opatření. Například českým hráčům doporučili neopouštět hotel. A teď už pojďme k nám do regionu.
2: Příští týden Vysočinu navštíví prezident Petr Pavel s manželkou Evou. Do našeho kraje přicestují v úterý a ve středu. Program cesty se zaměří především na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Tématem bude i obranný průmysl a životní prostředí. Plánuje i setkání s občany. Návštěvu zahájí v Košiticích na Pelhřimovsku. Na Vysočinu pojede prezidentský pár podruhé, poprvé ji navštívil před 3 lety. Na Vysočině se nám ochladilo, dnes v maximech naměříme 13 až 16 stupňů a opět po celý den očekáváme zataženou oblohu. V průběhu dne se budou vyskytovat také přehánky, četnější dorazí k večeru.
4: Akce týdne po Vošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesurovina.cz

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Šest minut po osmé, ladíte Hit Radio. Krásné ráno. S vámi Michal, Jasmin, David, no a my už tady nejsme sami, je tady s námi i náš host Martina Partlová. Martino, krásné ráno.
3: Krásné ráno, přátelé.
2: Krásné ráno. Tak mikrofon zapnut. Zpěvačka, která si získala publikum už Fix Factoru, pak prošla muzikály, koncertními pódy, skupinou Čechomor. Aktuálně přicházíš představit nový single Slzy ženy. O tom si něco povíme. Nás by ještě zajímalo, jak se ti vstávalo takhle ve středu ráno.
3: Hele, jako já vždycky, když vím, že mám ráno vstávat, tak vlastně nespím celou noc, takže jsem se furt budila, takže blbě, jako spala jsem podle mě tak 4 hodiny.
2: Takže jsi se nemohla dočkat našich posluchačů tady na Hit Radio.
3: Já jsem se bála, že zaspím, protože to by bylo.
4: Ale jsi tady, je to dobrý. My se nemůžeme počkat, až si za chviličku pustíme tu novinku Slzy ženy, tak se jmenuje tvůj novej song, což zní celkem jako jemně, ale myslím si, že když žena brečí, tak by se ostatní měli trošku bát naopak, ne? Už.
3: No, já jsem to občas měla jako vydírací taktiku, někdy to zabralo, někdy bohužel ne, ale jo, když ženská už spustí slzy, tak už to není jen tak. Mm-hmm.
2: A myslíš, Martino, je za tebe těžký popsat nebo zpívat o bolesti tak, aby to neznělo, jako aby si ty lidi neřekli jako chudák, jako, ale spíš jako přesně takhle to mám, aby se v tom poznali?
3: Jak ty, Ježišmarja, jak to myslíš?
4: Jakože...
3: Ty jsi se úplně ztratila.
4: Psát tím stylem, aby člověka nelitovali, ale aby si řekli, ty jo, mám to úplně
2: jo,
4: stejně,
2: tak to
4: že
2: mám stejně,
4: že se s tím stotožní vlastně.
3: No.
4: Tímhle stylem se snažíš psát.
3: Tak já si to úplně nepíšu, že jo, on to píše pro mě můj přítel Josefa Řeka, který se mnou akorát konzultuje témata a co o čem písničky budou, protože moje verše by byly svítí, slunce svítí, roste kvítí, takže to nechávám na něm a tak to spolu nějak dáváme dokupy. Takže on je ten strůjce toho, aby to nebylo patetický a blbý, tak.
4: Myslíš, že jsou ženy dneska mnohem jako otevřenější v těch emocích obecně, než třeba dřív?
3: Jo, já myslím si, že určitě, že dřív si to nemohli moc úplně dovolit být otevřený v čemkoliv.
4: Tak kdyby jsi mohla uvést ten song, což můžeš, teďka nás čekají Slzy ženy.
3: Přátelé, já bych ráda uvedla svůj skoro až bojovný song za práva žen. Ne, můj nový song, který pojednává o tom, že soucit a empatie má větší sílu než síla a násilí a tak.
2: Slzy ženy.
3: Hezký,
2: krásný. Martina Partlová, Slzy ženy. Poprvé premiéra tady u nás na Hit Radio. Tak pojďme na to. Hezké ráno, 8.09.

0: nový single Slzy ženy, 8 hodin 12 minut a Martina Pártlová je s námi ve studiu, ještě jednou krásné ránko.
1: Krásné ráno.
2: Krásné ráno.
0: Marti, tebe čeká O2 Arena v listopadu, pojď tam povědět, je to něco, o čem jsi vždycky snila, nebo tě to vlastně jako nenapadlo, že jsi řekla, že to je třeba nedosažitelný?
1: Mně ani nenapadlo, že bych mohla zpívat a že bych se tím mohla živit, na to, že bych si pomýšlela jako na O2 Arenu, takže nebyl to můj životní sen, já jsem chtěla být uklízečka v Hollywoodu, kde by si mě všiml nějaký
0: herec.
1: No, spíš režisér a obsadil mě do filmu. V Hollywoodu jsem pak dělala o 10 let později, akorát to bylo v restauraci u nás v Suchém Vrbném, Trojkou na konečnou. Takže je třeba si přát ty přání pořádně.
2: Ale kdy teda přišel ten sen už pak s tou O2 arénou? To ti napadlo kdy?
1: To napadlo šéfa.
2: Já jsem to neviděla.
1: Já jsem taková jako skromná, já bych jakoby na tu O2 arénu si úplně až tak nevěřila, na rozdíl od mých kolegů tady.
0: No a když si představíš, že už tam je ta plná O2 arena úplně narváno, tak jaký to bude pocit, až tam budeš stát na tom pódiu a co bude to, že si řekneš, co je to, co chceš, aby si ty ženy odnesly, co tam budou, asi většina žen pravděpodobně přijde.
1: Tak asi se nejdřív počůrám strachy, protože já trpím velkou trémou, takže první dvě písničky určitě budou o tom, že budu přemýšlet nad tím, co tam všechno seru. No, chtěla bych, aby si holky odnesly zážitek jako z obrovského mejdla, chci, aby se cítily jako moje kámošky a tak nějak by jsem chtěla celý koncert jako směřovat, no. Ne, rozhodně tam nebudu lítat na lanech, protože bych se mohla pozvat.
2: 20. listopadu 2026, lístky jsou ještě v prodeji?
1: Samozřejmě.
2: Dobře, tak se
1: budeme hodně vyprodáno, ale...
2: ještě pár zbývá tady.
0: Nicméně, léto za dveřmi, jak vypadá léto, Martiny Pártlové, ideální léto?
1: Moje ideální léto by znamenalo celý prázdniny trávit u mě na chalupě s mojí dcerou, koupačky a tak. A obdělávání zahrádky a zakládání trávníků.
0: A ty to opravdový léto?
1: To opravdový léto je, že se teďko nezastavíme, za což jsem strašně ráda samozřejmě. Každý víkend jsme na cestách, teď třeba máme 3 koncerty za víkend, takže je to náročný. Nevídám o víkendech svoji dceru, to mě trošku mrzí, ale zase si to vynahradím na tom pódiu, takže já jsem tam šťastná, dělá mě to šťastnou.
2: Ty máš mladšího partnera, musím se zeptat.
1: Zase to tady zase. Ano, o 14 let.
2: Hele, u nás je to podobně s přítelem a i v rodině to máme podobně.
1: Ty máš
2: takže...
1: 14 let, ježišmarja,
2: kolik já mám moje? Staršího, ne, je jako
1: No, to by tě mohli zavřít, jenom bych ti chtěla říct, jestli ty máš už 14 let mladšího přítele.
2: Ne, tak... mám o 9 let staršího, ale mamka má o 12 mladšího právě a mě zajímá.
1: Je to spolu?
2: Už asi 15 let.
1: Tak to je super, to by šlo.
2: A mě by zajímalo, jestli je to pro tebe takový jako zdroj energie, anebo naopak někdo, kdo tě tak trošku uzemní, uklidní, jak to tam je?
1: Já myslím, že si tu energii dávám nějak navzájem. Já mám někdy pocit, že jsem mnohem mladší než Pepa. Ale i tam ten, ty 14 let je přece jenom jako vidět. Já když mu vyprávím o tom, co bylo za socíku, tak mi vždycky říká, prosím tě, Martina, to ani jasně ani vědět nechci, co se jako dělo tenkrát. Že on se narodil v 93.
0: Hezký.
1: Ale dává mi tam nějaký jako jiný pohled na něco a já mu dávám ten svůj, že jo, takže my se tak jako nějak, my ty vahy vyrovnáváme, takzvaně.
0: Martina Pártlová, hostem středeční sídaně šampionů, pojďme si pustit Mamko, nedávej mě. Může být?
1: Tak samozřejmě.
0: No tak samozřejmě, tak Čechomol a Martina Pártlová, Mamko, nedávej mě, 8:45, posloucháte Hit Radio. Krásné ráno.
2: Wow.

0: Čechomor. A Martina Pártlová, mamko, nedávej mě. Tohle je Hit Radio, chvíli po 8:45. A pro vás, kdo jste se připojil až teď, tak Martina Pártlová je tu s námi ve studiu. Hezké ránko.
1: Dobré ráno, přátelé.
2: Hezké ráno. My jsme tady řešili, že teda koncert v O2 aréně bude v listopadu, 20. listopadu.
1: Ano.
2: Ty máš ještě dceru Stelu.
1: Stelinku. Ještě mám, ano, k tomu 14. po 14 mladšímu příteli mám ještě, jsme si dovolili udělat dceru.
0: To jsme si teda dovolili, ale.
1: Který bude 5 teď.
2: Tak jak to Stelinka vnímá, pokud to v tom věku vnímá, je pyšná, že teda bude mamka v O2čku?
1: No, my jakoby Stelinku moc netaháme tady po těch akcích, protože jednak na ní mluví cizí lidi a ona z toho úplně není jako šťastná, takže já ji nechci jako nervovat úplně. A teď, když byla na mém posledním koncertu, tak tam stála s takovým výrazem jako ty vole. Takže si nemyslím, takhle, já myslím, že je spíš nešťastná, že ta nemůže být se mnou na tom pódiu a nechápu, že tam nemůže. Takže se snažím jí spíš jako víceméně jí to ukazovat jenom na videích a chtěla bych být ale zpívačka a počítačka bych chtěla být.
2: To jsem se chtěla zeptat, že spousta třeba maminek zpívaček potom ale bere ty dcery na tu stage a dělají třeba společný songy,
1: no, to
2: tak
1: dělat
2: to
1: nebudem.
2: Nechceš.
1: Ne, jako společný song, jo, třeba až bude 15, když se ještě budu žít, ale... Ale ne, já si myslím, že to tam, že na to moc malá, že to tam nepatří.
0: No a Martino, kdybys měla říct našim posluchačům, co třeba chystáš na léto, nebo co se chystá v tvém životě, nějaká zajímavost?
1: No v mém životě se toho chystá hodně. Ne, teďkom píšeme novou desku. Pepik píše novou desku, já teda už se do toho tentokrát jako víc zapoju než při první desce. Mám radost, děkuju Pepiku, že jsi mě přivzal. A vlastně na konci června vydáváme další single, na který už je natočený klip. Jmenuje se Nepapej to a je to o ženských, který rádi drbou.
2: A ženy rádi drbou, tak to ano. Bude zajímavý. My tady máme takovou hru, jo. Buď a nebo.
0: Buď a nebo, je to taková rychlovka. Martina si přehodila vlasy.
2: Připravuje se
1: na to. Připravuje se na to. Připravuje se na to.
0: Tak jdeme na to. Jdeme na to teď.
2: Muž romantik nebo muž vtipálek?
1: Vtipálek.
0: Dámská jízda nebo romantický víkend?
1: Cože?
0: Dámská jízda nebo romantický víkend?
1: Romantický víkend.
0: Romantický víkend.
1: Jsme se najezdili dost.
2: Je lepší pocit záchvat smíchu nebo takovej ten pláč, kdy ze sebe dostaneš úplně všechno?
1: Záchvat smíchu.
0: Moře nebo český festák?
1: Moře.
2: Koncerty, haly, hluk anebo domácí pohodinda a ticho?
1: To je těžký. To nevím. Musím si vybrat, jo. Pohoda, doma klid.
0: A Sofián nebo Valda Matuška?
1: Sofián.
2: Tak to zvládáme.
0: Tak to máme. Zvládnu to.
1: Já jsem při Sofiána. Nebo Valdu. Sofián je skvělej, to je budoucnost.
0: Takže 20. listopadu připomeneme ještě jednou pro vás, kdo jste nás naladil až teď, 20. listopadu O2 Arena, pár vstupenek se ještě najde. Pár vstupenek se ještě najde, no tak.
2: Budeš mít nějaký hosty?
1: Budu.
2: Ale zatím neprozrazujeme?
1: Ne, to říkat nebudem. Já nechci mít pocit, že přišli spíš na ně, než na mě, no. Takže je prozrazovat nebudu.
0: Takže to bude vlastně pak ještě takové jako překvapení.
1: Ano,
0: jako benefit.
1: Překvapko, nebudu to vlastně říkat až do koncertu. Takže...
0: No a kdybys měla teďka tu možnost, představ si, že jsi v rádiu a kdybys měla pozvat lidi na ten koncert, ty sama osobně, tak... Jak by to vypadalo, ta pozvánka?
1: No, tak jednak bych poprosila lidi, aby tam přišli, protože bych tam nerada zůstala sama a on ten koncert se pak špatně zpívá. Ale já bych chtěla pozvat všechny ženský, který samozřejmě můžou sebou vzít své chlapce, aby se přišli pobavit, aby si přišli zatancovat a zaspívat se mnou a podpořit ty ženy. Teda, jo.
0: No a ty si nám přišla představit nový single Slzy ženy. My jsme si ho hráli na začátku 8. hodiny, takže bychom si ho ještě na rozloučenou zahráli znovu.
1: To by bylo fajn.
0: Tak to bude fajn, ať jdou tam ty jemy.
1: No a samozřejmě, o nic jiného nám nejde.
0: Martino, moc děkujeme, ať se vydaří léto, děkujeme za návštěvu a hlavně ať se vydaří O2 Arena.
1: Děkuji, já vám přeju, ať se vám ráno brzo dobře stává.
0: Děkujeme.
2: Děkujeme.
0: Martina Pártlová naším hostem a Slzy ženy po druhé na Hit Rádiu. Tak hezké ránko.

auto na dovolenou? Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na Pelhřimovsku začala další uzavírka, neprůjezdná je silnice z obce Koberovice přes Hojanovice na hranici okresu. Důvodem je oprava povrchu. Musíme jezdit objížďkami, tak pozor na to.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.

0: Play the Life, the Bongo Song. Tohle je Hit Radio 9 minut po půl deváté. Krásné ráno, šampioni. Tak zítra to vypukne, startuje fotbalové mistrovství světa. A čeští fotbalisté mají podle bookmakerů šanci na titul přesně...
1: Počkej, kolik?
0: No. Přesně, tak počkej, tak hádej. Typně.
2: Ale já vím, že nám moc jako nevěří, jo. Ale myslím si, že třeba... 20-30%.
0: 20-30%, dobře. Tak vy, kdo jste u rádia, jaké si myslíte, že máme šanci na zlato v procentech? Mhm, slyším nějaký tipy, jasně. Tak jsou to 2%. Jsou to 2%, ale jako upřímně takhle, kdy nás jako Čechy zastavilo to, že je něco totálně nereálný, jo? Já si myslím, že 2% pořád nejsou nula, takže jako nějaká šance tam je, jo? A vlastně, když si vzpomeneme před 30 lety na Euro 96, nám nevěřil vůbec nikdo a domů se vezlo stříbro, jo?
2: To je fakt, ale bejt ten fotbalista, co jede na to mistrovství a ví, že ti... Lidi vůbec nevěří, to musí být buď zdrcující, anebo ti to naopak fakt nakopne.
0: Přesně, víš, že budou všichni vsázet proti tobě. Motivace. No tak jo, zítra startuje fotbalový svátek, světový šampionát. Budete fandit? No jasně.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: Takhle zní středeční ráno všude, kde máte Hit Radio sebou. 8 hodin 50 minut, Michal, Jasmina, David, to jsme my tři. Krásné ránko.
1: My jsme se tady před chviličkou bavili o mistrovství světa ve fotbale. A třeba právě tohleto mistrovství si můžete vychutnat na nový televizi. Můžete vyhrát OLED televizi Samsung v hodnotě 23 000 korun.
0: Wow.
1: A my za to chceme jedinou věc. Když půjdete na náš web a podělíte se o vaší nejlepší historku ze stěhování. A my v pátek pak jednou z vás vyberem a ten tuhle telku získá.
0: Tak možná už pozítří můžete tuhle parádní televizi hrát vy. No a pro inspiraci tohle nám poslala Pavlína. Ahoj, při stěhování do zrekonstruovaného domu jsme si pořídili velký rohový gauč, jenže až při dovozu jsme zjistili, že se nevejde dovnitř. Muselo se vybourat okno a gauč dostat do obýváku přes něj. Naštěstí byl obývák v přízemí a bývalý manžel zedník vše opravil. O pár let později se situace opakovala. S novým partnerem jsme si pořídili skříňovou postel, ale železný rám neprošel ani dveřmi, ani okny. Nakonec jsme ho museli rozřezat a znovu svařit přímo v obýváku. Bylo to pořádně nervózní, zvlášť když bydlíme v patře. Nová televize by nám udělala obrovskou radost, protože ta současná už dosluhuje. No tak pokud máte podobné historky, napište nám na web na hitradio.cz a budeme držet palce, třeba v pátek vybereme právě vás.
1: Mimochodem, protože to stěhování opravdu znamená pro spoustu lidí nejenom stres, ale hlavně velký výdaje, co si budem, tak MND, dodavatel energií, přichází ještě s další soutěží, ve který můžete každý týden získat 15 000 korun na stěhování a můžete to využít třeba na stěhovací firmu, na novou výmalbu, na vybavení domácnosti. Stačí zadat do prohlížeče mnd.cz/stěhování, tam na sebe nechat kontakt, no a to je všechno. Pak můžete jenom doufat a my vám budeme držet palce.
0: Přesně tak.
2: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.

0: The Lazy Song 8.57. Tohle je Hit Radio, my jsme Michal a Jasmin a jdeme se s vámi rozloučit.
1: Tak spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
0: To bylo velkolepý, Jasmin.
2: Děkuju.
0: Tak přejeme vám hezkou středu, mějte se prima a zítra ráno v 6.
2: Ahoj.
0: Čau, ahoj.
3: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, na Třebícku, v Dolních Lažanech, na místní cestě probíhají stavební práce, takže tam rozhodně počítejte s omezením. Jiné dopravní komplikace hlášené nemáme, přejeme vám šťastnou cestu a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
1: 9 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Druhý cizí jazyk v základních školách nebude povinným, ale povinně volitelným. Školy ho budou muset nabízet, žáci si ale budou moci vybrat, zda si ho zvolí nebo ne. Vyplývá to z dopisu ministra školství Roberta Plagy ředitelům škol. Praha vyhlásila soutěž na proměnu okolí stanice metra Budějovická. Místo je významným centrem čtvrté městské části, ale pomalu už dožívá. Navíc se tam těžko orientuje. Zadání pro architekty přiblíží mluvčí města Tadeáš Provazník.
2: Soutěž je koncipovaná jako mezinárodní. Bylo vyzváno 12 zahraničních týmů a 3 české. Architekti budou hledat novou urbanistickou koncepci území i architektonické pojetí budov a veřejných prostranství. Zadání předpokládá zachování budovy obchodního domu DBK,
1: který patří ke slavným dílům architektky Věry Machoninové. Papež Lev 14. dnes večer v Barceloně požehná nejvyšší kostelní věži na světě v chrámě Sagrada Familia. Věž Ježíše Krista byla stavebně dokončena před několika měsíci. Dnes bude slavnostně otevřena ke stému výročí úmrtí architekta Antonio Gaudího, který podobu známého chrámu navrhl. České fotbalistky v závěrečném kole skupiny B1 kvalifikace o postup na mistrovství světa prohrály ve Walesu 1-3. V tabulce obsadili druhé místo. Porážka v přímém souboji o první příčku znamená, že Češky čeká v play-off papírově těžší soupeř.
3: Akce týdne po Vošrotu Barco. Jen tento týden dostanete za mosazní plech kus i drát 150 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
4: Tak dneska očekáváme zataženo, taky deštivo, tak se na to připravte. Odpolední teploty 13 až 16 stupňů.
0: Hit Radio Vysočina.
4: Ale i přes to deštivo si uděláme hezký den, takže vám přejeme krásnou středu a posílám z Hit Radia Vysočina další hity, tak buďte s námi.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

Mandraže, hledá se žena na Hitradiu Vysočina. Taky jste si všimli, že teď na Vysočině na mnoha místech svítí takovýto fialový pole a taky jste si říkali, co to asi je. Já jsem potkala cestou z Třebíče do Jihlavy takový pole, je to u vesničky Kouty a u Čechtína na Třebícku, když jedete jakoby zadem, jak já tomu říkám. Kvete na nich svazenka vratičolistá, která díky své sytě fialové barvě připomíná z dálky levanduly. Ale vypadá to úplně jako v Provence. Úplně jsem měla chuť jako zastavit se tam a vyfotit si to. No a víte, jaký je využití? Je to jako zelený hnojivo, tak je hodně pro včelaře a taky samozřejmě pro nás, abychom se pokochali. Tak to se dneska podařilo, protože se mi to líbilo. Fakt hezký. Tak já doufám, že máte dneska hezký den, i když nám hlásí teda ten déšť. My se pokusíme vám tu náladu v práci zpříjemnit, za chviličku Imagine Dragons. No a teď Lady Gaga.

Tohle byl Ed Sheeran na Hit Radio Vysočina, je 9 hodin 23 minut. I dneska platí, že nám můžete pomáhat s dopravou na Vysočině. Staňte se naší dopravní hlídkou a posílejte hlasovky na WhatsApp na číslo 725 44 38 37. Pomůžete ostatním a ještě, my každý den losujeme někoho z vás a dáme mu plnou nádrž zdarma. Včera se nám třeba ozvali chlapi, co míří autem někde k Sarajevu a říkali, že tam jsou cesty dost rozbité. No a jak to jezdí u vás, určitě zavolejte a soutěžte s námi. Hele, plná nádrž, to se vždycky hodí.

Tak na Hitradiu Vysočina a teď už pozitivní minutka. Rybník v Plačkově u Humpolce dostal nový kabát. Má nové výpustné zařízení, ale podařilo se díky lidem vylepšit třeba i hráz, okolí a také břehy nebo pláž. Představte si to, že dokonce na té pláži nově vyčištěný písek z renovace humpoleckého beach volejbalového hřiště. Takže vlastně to tam vypadá jako u moře. Jo, aspoň tak se tam budete cítit u rybníka v Plačkově. Tak možná, že zbývá už jenom jedno jediné. A víte, co to je? Sluníčko, počasí, teplo, ale to snad taky přijde. Tak teď už Košín na Hitrádiu Vysočina, srdcovka pro vás, další srdcovky i dneska po 12. hodině.

0: Eva Farna a Mirai a písnička o lásce na Hitrádiu Vysočina. Věděli jste, že 61% nezadaných nechce cestovat kvůli randíčku někam daleko, takže maximálně hele 30 minut cesty, pak už ne, pak už se nám nechce. Já to chápu, jsem úplně přesně ten typ. No a co vy, našli jste si lásku snad někde daleko?
1: Dopravní hlídka Hitrádia Vysočina. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Vysočiny? No přece ty! Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 725 443 837. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hitrádio Vysočina, tvůj parťák na silnicích Vysočiny.

0: Nejlepší dopravní servisy na Vysočině. Na dálnici D1 na kilometru 100 ve směru na Brno leží na vozovce kus pneumatiky, tak si tam dávejte pozor. A ještě jednou D1 na kilometru 155 ve směru na Brno stojí u Krajnice porouchané osobní auto. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
3: 10 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Maximální ceny pohonných hmot mírně klesly. Litr benzínu zlevnilo proti včerejšku o 10 haléřů na 41 korun a 40 haléřů. Naftu dnes mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 39 korun a 91 haléřů, což je o 14 haléřů méně než včera. Evropa musí odstranit všechny mezery a zpřísnit prosazování protiruských sankcí, uvedla to šéfka unijní diplomacie Kalasová. Řekla to v souvislosti s vyšetřováním továrny, kterou v Irsku vlastní Moskva a která do Ruska dodává oxid hlinitý používaný k výrobě hliníku. Táborská zoo oslaví 13. června narozeniny. V sobotu totiž uplyne přesně 11 let od její záchrany a znovu otevření pro veřejnost. Potvrzuje to i ředitel Evžen Korec.
4: Nám se podařilo postavit 13 záchranné centrum po chladnomilné šelmy. My jsme jediná zoologická delegace v České republice mohli poskytnout zázemí týraným šelmám. A v současné době jsme získali i dotaci na výstavbu záchranného centra pro teplomilné šelmy. Podařilo se nám získat velké množství velmi zajímavých druhů, které návštěvníci budou moci vidět.
3: Sobotní narozeninová oslava nabídne skákací hrad, malování na obličej, zvířecí dílnu nebo taky komentovaná krmení. Čeští fotbalisté si naposledy před úvodním zápasem na mistrovství světa proti Koreji zatrénovali na základně u Dallasu. Teď už se přesunou do dějiště utkání mexické Guadalajary. Duel Česko-Korea se bude hrát v pátek nad ránem našeho času.
5: Akce týdne Komošrotu Barco. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
6: Tak dneska očekáváme zataženo, taky déšť, četnější a trvalější srážky by měly přicházet až během večera. Teploty dneska odpoledne 13 až 16 stupňů. No a v noci 11 až 8 a bude zataženo s deštěm.
1: Hit Radio Vysočina.
6: No tak jo, tak my s tím počítáme, že prostě dneska bude pršet. Tak máme plány asi veskrze vnitřní, my vám třeba budeme hrát.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

Eminem a taky Rihanna na Hit Rádiu Vysočina. Tak mě dneska potěšily hned dvě věci. My jsme si domluvili s kamarádkou oběd, takže teďka koukám, kam vyrazíme a pročítám si meníčka. A to je strašně hezká zábava, to se mi líbí, to mám ráda. No a potom ještě koukám, že máme teď v playlistu kapelu Vanastovy věci, takže za mě dneska fakt hezký den. Pojďte si to dát na hlas, tady totiž je sbírka z vedlejch růží. No a udělejte si taky dneska něčím radost.

0: co se děje na Vysočině.
1: Od pátku až do neděle se v hradské multifunkční aréně bude hrát volejbal, čekají na zápasy v rámci Evropské volejbalové ligy. A pozor, my na sociálních sítích Hit Rádia Vysočina rozdáváme lístky, tak na to mrkněte a vyhrajte si je. Na neděli vás zvu taky za sportem do Jihlavy, a to na stadion Na Stoupách, kde se odehraje další zápas v americkém fotbale. Domácí Vysočina Gladiators nastoupí proti Nitře Knights a nepůjde jenom o americký fotbal, ale společně ještě můžeme podpořit hospic mezi stromy. No a nenechte si rozhodně ujít ani nejprestižnější akci historických vozidel v České republice. Legendární závod 1000 mil československých. Jedna ze zastávek bude i letos u City Parku Jihlava, a to v sobotu odpoledne. Uvidíte historické vozy i jejich posádku a čeká vás třeba i dětská soutěž šlapacích autíček.
0: Vysočina, tady jsme doma. Hit Radio. Ponožky i hrníček táta už dostal. Tak co takhle letošní den otců oslavit ve velkém stylu? Na Hit Radio Vysočina soutěžíme, poslouchej dobře, o smart toaletu s vyhřívaným prkínkem, dálkovým ovládáním i nočním osvětlením. I tvůj táta si zaslouží královský trůn. Tak proč mu nedopřát upgrade stolečí? Registruj se na našem webu. Hit Radio Vysočina.cz.
2: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.

Profesor Green a Emily Sande na Hitrádiu Vysočina v 10 hodin 40 minut. Testovali se nové rychlíky, které by měly jezdit i přes Vysočinu a v testech jezdili kolem 200 km v hodině. Hele, tyhle vlaky by měly být takhle rychlí, takhle komfortní a ještě moderní. Tak já se těším, až něčím takovým třeba pojedeme strašně rychle do Prahy nebo do Brna, no. Tak už aby to bylo, tak zkrátíme si to čekání, než ty vlaky budou. Dáme si třeba právě teď Zaru Larsson na Hitrádiu Vysočina.

0: Milovat něco chlapům, to je těžký. Pivo, salám, ponožky, trenky, nuda. Před námi je Den otců a my pro vás na Hit Rádiu Vysočina máme ten nejdárek pro všechny chlapy a tatínky. Vyhrát mu totiž můžete speciální smart toaletu. Tenhle ten moderní záchod umí svítit, vyhřívat, umývat, vysoušet a je od jika. Stačí se registrovat na našem webu, správně odpovědět na soutěžní otázku. Mimochodem nápovědu najdete na videu na sociálních sítích Hit Rádia Vysočina. No a pokud byste chtěli vědět úplně všechno o tomhle super trůnu pro tatínka, tak určitě koukněte na maro.cz. V Maro najdete kvalitní a ověřené značky pro celou koupelnu, od sanity přes baterie až po chytrá řešení, která právě zvyšují každodenní komfort. Třeba se tam najde trůn i pro maminku.
1: Nejlepší dárek ke dni otců. Registruj se na webu hitradiovysočina.cz.
2: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
1: Hit Radio.
3: Hey Martinez, you ready, girl?
4: Come on, let's do this, gangster.

0: Tohle byla Pink na Hit Rádiu Vysočina. A teď už nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 na kilometru 98 ve směru na Prahu stojí Ukrajince nepojízdná dodávka, tak si tam dávejte pozor. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
4: Krásné dopoledne, je 11 hodin, tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Ceny ropy padají a motoristům svítá naděje na levnější léto. Dostali se nejníž od začátku konfliktu s Íránem, což by se mohlo promítnout i do cen pohonných hmot nebo letecké dopravy. Kolik teď ropa stojí a co je příčinou poklesu, řekne ekonom Lukáš Kovanda.
5: Cena ropy Brent dnes klesá k úrovni kolem $92 za barel. Důvodem je to, že je nyní takřka nejblíže za celou tu dobu války k tomu, aby se otevřel Hormuzský průliv. Jehož uzavření vyhnalo cenu ropy do závratných výšin.
4: Při nejlepším scénáři by vláda už nemusela ceny pohonných hmot na červenec stropovat. Vedoucí úřadu vlády Tünde Bárta navrhla kvůli přesunu agend termíny setkání zaměstnanců z úřadu s ministry práce, kultury, spravedlnosti a zdravotnictví. Chce vést dialog. Napsala to v reakci na dopis, kterým odboráři na úřadu vlády vyhlásili stávkovou pohotovost. Evropská unie uvolnila dalších 2,8 miliardy eur na podporu finančních potřeb Ukrajiny. Ta se už více než 4 roky brání ruské agresi. Komisařka pro rozšíření Marta Kosová pak ocenila reformy, které Kyjev provádí, a uvedla, že pokrok by měl brzy nastat i v přístupových jednáních. A jdeme na atletiku. Lourdes Glory Manuel po famózním vystoupení v Římě, kde se jako třetí česká čtvrtkařka dostala pod hranici 50 sekund, čeká další start v diamantové lize. Na dnešním meetingu v Oslu se pak představí i bronzová olympijská medailistka v hodu oštěpem Nikola Ogrodníková.
6: Akce týdne po mošrotu Barco. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Tak dneska očekáváme zataženo, taky déšť, četnější a trvalejší srážky by měly přicházet během večera. Teploty 13 až 16 stupňů, no a večer 11 až 8, v noci zataženo s deštěm a postupně místy oblačno až polojasno.
2: Hit Rádio Vysočina.
0: S vámi na Hit Rádio Vysočina Markéta Zušťáková, společně se mnou třeba Kalet nebo Metkon právě teď. Buďte s námi.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

Kateřina Marie Tichá na Hitrádiu Vysočina. Jen co skončil hokej, už nám zase začne fotbal. My vás samozřejmě budeme i na Hitrádiu Vysočina informovat, a to už od zítřka, kdy to všechno vypukne. Po 20 letech se účastní i Česko, takže je mi jasný, že budou zase pánové koukat. A my ženy můžeme vyrazit na všechny ty dámské jízdy, na nákupy, kafíčka, vínečka a tak. I když teda první zápas Česka s Jižní Koreou bude v pátek ve 4 hodiny ráno, tak mě zajímá, budete koukat?

0: pohodovou středu s Hitrádiem Vysočina. Připomínám, že v snídaní šampionů v rychlé pětce soutěžíme o lístky na Vysočina Fest, který už se blíží. Startuje na začátku července tady v Jihlavě. A těšit se můžete třeba na Luci, Miraj, Bena Kristová, kapelu MIG21, budou činasky, bude toho strašně moc, pro každýho něco. A lístky rozdáváme právě ráno na Hitrádiu Vysočina, tak nás laďte.
1: Hit Radio.

Slyšeli jste Coldplay na Hit Radio Vysočina v 11 hodin a 35 minut, tak když prší, tak my ženy myslíme, podle mě teda, na domácnost, úklid a žehlení. Jako myslím si, že v dešti se skvěle žehlí. A na co myslí chlapi v tomhletom počasí? Kolega Mára, když jsem se ho ptala, tak prvně říkal sex, ale já jsem mu nevěřila, tak jsem se na něj zahleděla pořádně a on říkal, no dobře, tak na spaní. To jsem si myslela, Máro, že to bude spaní. Tak jak to máte vy, na co myslíte v tomhletom počasí? Flash dance.

0: Tak jestli jste dneska třeba případně selhali, tak jste na tom stejně jako Činasky na Hitrádiu Vysočina. Mimochodem připomínám, Činasky na Vysočina Festu, my na Hitrádiu Vysočina rozdáváme lístky a to ráno ve snídani šampionů, tak nás laďte a lístky si získejte a užijte si festiák tady na Vysočině. Jinak já se loučím, přeju vám krásný zbytek středy a budu se těšit zase zítra v 9. Ahoj!
1: Dopravní hlídka Hitrádia Vysočina. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Vysočiny? No přece ty! Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 725 443 837. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hitrádio Vysočina, tvůj parťák na silnicích Vysočiny.

0: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Moje ségra je teďka ve třetí třídě.
2: No.
1: A přišla za mnou včera nebo předevčírem a říká mi, učitelka nám řekla, ať si nalistujeme stranu 31, tohle bylo tak nechutný, že si to pamatuju. A říkám, a co tam bylo, prosím tě? A ona, segs. A já říkám, aha. A ona prej. A všichni jsme se málem poblili. A říkám, Emo, jak to mluvíš? A ona, no fakt, to bylo něco odpornýho, jo.
2: Pojďte nám dát vědět, vy, kdo nás sladíte, jestli máte nějaké takovéhle zážitky.
3: Čau, tady Tom. Ale já myslím, že v dnešní době jsou děti chytřejší než my. U nás se zemědělství a když děti přijdou, jak se rodil děti, podívej se na krávu a bejka, jak to dělají. Ono je to podobně. Krávu oteli tumíme, manželka má 4 děti se mnou, když se narodila dcera, tak jsme ho rodili v koupelně, protože utekli krávy, hodili jsme 3 týdny. Jaký to je? Je to super zážitek.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio Vysočina.
4: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na silnicích pozor, místy kvůli dešti panuje horší viditelnost a na dálnici D1 pak počítejte také s kolonami. Tvoří se od kilometru 176 ve směru na Brno. A jestli i vy máte nějaká varování, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitradia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hitradio.
3: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv pře Lucie Daňková. Sněmovní rozpočtový výbor dnes přerušil projednávání vládního návrhu na znovu zavedení EET. Opět se k němu vrátí zhruba za dva týdny v úterý 23. června. Poslanci budou mít do té doby čas podávat do výboru případné pozměňovací návrhy. Stav bez tíže si zkusí další české děti. Absolvují ho v rámci mise Zero G ve speciálně upraveném letadle. Loni si takový let vyzkoušelo 26 českých studentů. Zařízení, které umí vhodné podmínky simulovat, by se v Česku mělo znovu objevit v dubnu 2027. Stav siamských dvojčat, která se včera narodila v Bratislavě, je dobrý. Ráno to řekl ředitel specializované dětské nemocnice Peter Bartoň. Dívky jsou spojené pánvemi.
4: Čo sa týka nejakej prognózy, to vás teraz ešte nevieme informovať tým, že sú na svete len 24 hodín, takže budú prebiehať všetky diagnostické vyšetrenia, ktoré nám určia, ktoré a keď si je vnečište majú spoločné, ktoré orgány sú spoločné. Teraz vieme povedať, že majú, každá má svoje srdiečko, každá má svoje plúca, každá má svoje obličky.
3: Prípad sa podobá siamským dvojčatom, ktorá sa na Slovensku narodila v roce 2000 a také byla spojená pánevní částí. Tato dievčátka byla později úspěšně oddělena. Teď se ještě podíváme k nám.
0: O víkendu nás čekají otevřené zahrady po celé Vysočině. Otevře se nám 28 míst, kam se třeba běžně nedostaneme. Lidé mohou navštívit soukromé školní a terapeutické zahrady i květinovou farmu v Pelhřimově. Některá místa budou přístupná celý víkend, jinde bude otevřeno jen v sobotu nebo v neděli. Podrobný přehled najdeme na webu akce.
5: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Na Vysočině nám prší a tak to zůstane po celé odpoledne. Srážky by měly ustávat až ve druhé polovině noci a teploty klesly. Dnes v maximech naměříme 13 až 16 stupňů.
1: Srdcovky Hitrádia a Jirka Pelnář.
6: 12 hodin, 2 minuty, dočkali jste se dnešního oběda a jako bonus, takový dezertík navíc, přichází i srdcovky na Hitrádiu. Máme středu, polovinu pracovního týdne už máme takřka za sebou, teď navíc naskočíme i do té druhé poloviny dnešního pracovního dne, tak doufejme, že bude utíkat, jak se říká, jedna báseň. Já tady pro vás mám srdcovky, které vám dneska s tou pracovní náplní pomůžou a ta první je víc než inspirativní.
1: Hitrádio Vysočina.
6: Je totiž z roku 2007 a název je Relax, Take It Easy. To znamená ve volným překladu, hele, pracujte, ale zase opatrně, abyste se z toho úplně nezbláznili. Mika na Hit Radio, srdcovka číslo 1.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: To je rock and roll na Hit Radio. Survivor Burning Heart. Je 12 hodin a 15 minut. Tohle už byla 1, 2, 3 srdcovka.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: A trochu nás probrala. Já doufám, že v průběhu Celine Dion jste mi úplně neusnuli. Teda. Ono i to počasí k tomu svádí. Navíc teď po obídku, jestli už to máte za sebou. Jak my říkáme, gastrodemence. Moc nám to nemyslí a klidně bychom si jako dali nějakého šlofíčka. Jsou prý dokonce země, kde v práci můžou na 20-30 minut si potom ještě dáchnout a dokonce v pracovní době a mají to i placený. No ale to se nám asi nikdy nestane. No nevadí, pojďme dál, posloucháte srdcovky Hit Radia. A já se jako přiznám, že když děláme dohromady tady srdcovky a připravujeme je pro vás, tak já ty jednotlivý hity beru jako takovej malej dáreček, jo? Co hit, to dáreček pro vás. A tak si říkám, jestli vás vůbec jako potěší maličkosti a nebo velký dary, jo? Jestli to takhle jako máte rádi, jo? Jenom nějaká blbost, úplná maličkost, blbost, navíc v den, kdy ani nic neslavíte. Kdy naposled jste od někoho něco takového dostali? Nějakou maličkost, která by vám zlepšila den? Tak tohle jsou naše srdcovky od pondělí do pátku, vždycky po 12. hodině. A já jsem hledal srdcovku, která by přesně znamenala nějakou maličkost. A našel jsem z 90. let skupinu, která se jmenuje Emanate. Je to R&B skupina a jejich asi nejslavnější hit se jmenuje I've got a little something for you. Tedy doslova do písmene, mám pro tebe takovou malou maličkost. Nějakou maličkost. Nevím, jak to tyhle kluci teda mysleli a vzhledem k tomu, že jsou to 4 Afroameričani, tak možná i ta maličkost nebude úplně tak jako malá, ale no, to nevadí. Holky, asi je to spíš pro vás.

0: Dívčí trio Sugar Babes ještě v tom původním složení, v tom současném aktuálním, už vlastně nefiguruje ani jedna ze zakládajících členek. Hit Stronger na Hit Radio ve 12.25.
1: Srdcovky Hit Radia.
0: A píše mi Pavel a píše, čau Pelny, tyjo, Stronger, to jsem neslyšel tak 10 let. Hned jsem si vzpomněl na Destiny's Child nebo Missy Elliot. Čím jsem starší, tím víc mi chybí starý dobrý R&B, co jsem poslouchal na střední škole. Díky za to. No, rádo se stalo, Pájo, jasně. No a zároveň to vlastně byla poslední srdcovka, kterou jsem tady teď měl pro vás připravenou. Už nám chybí jen jedna jediná, to je na vaše přání. A tak teoreticky můžeme si dát klidně dneska nějaký R&Bčko ze začátku milénia nebo z 90. Protože já na tom jsem vyrůstal taky, vy možná taky. Je fakt, že současný český rap jak bych to řekl, je jiný. Je jiný. Pro nás teď už vlastně klidně můžeme říct old schoolaře, tak je prostě jiný. A tak si můžeme rádi připomenout i to starý dobrý R&B ze začátku milénia. Jo, samozřejmě, pak je ještě další R&B, hip-hop a rap z těch 80. a 90. let. To už není old school, to už je starověk a je to ale taky jako geniální. Tak co byste chtěli slyšet? Jestli máte rádi R&Bčko, dejte vědět. 777-937-777 je WhatsApp Hit Radia. Můžete napsat zprávu, poslat hlasovku, za chviličku srdcovka na přání a dneska tedy v rytmu R&B. Těším se.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Topí na Hit Rádiu v srdcovkách ve 12 hodin 38 minut. S váma Jirka Pelná.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A jdeme na srdcovku na vaše přání. Mám teď tady momentálně souboj a netuším, jak se rozhodnout, protože srdcovka na přání dneska bude R&Bčko nebo hip-hop. A podle všech zpráv, který mi chodí sem na WhatsApp, tak do finále se dostal Nelly s hitem Hot in Here. Známe. A taky PSH, se kterých jsem jako velmi překvapen a vlastně ani nevím, jestli vůbec někdy hráli PSHčka na Hit Rádiu. Takže já se nemím rozhodnout a tak to nechám na vás. 777-937-777 je WhatsApp sem ke mně do Hit Rádia. První zpráva, která mi přijde, Nelly nebo PSH, tak to bude. Čekám, pište. Tady už vidím vykřičníky. Přišlo teď v tuhle chvíli strašně zpráv a všude jenom PSH. To znamená, že dneska přepíšeme historii, dáme si PSH na Hit Rádiu a dokonce tady je jedna zpráva, která je od Patrika. Mimochodem, PSHčka budou pro Patrika Cyže, nejlepšího rodiče, a taky pro Poliho skladníka, že na tom skladě má začít taky něco dělat. Teď poslouchej všichni. No tak pozor, zatáčka, jdeme na to. PSHčka, Peneři, strýčka, Humboje, rok 2002, právě teď.
3: A to tak

0: co ale král. Tyhle ulice v srdci navždy budu mít. Neznáme pravdy, přesto dopředu chci jít. Možná, že v iluzi přesto nepřestanu snít. Smíchovský třetí patro, vychutnám si klid.
1: Všude dobře, doma nejlépe.
2: Srdcovky Hitrádia.
3: Je to možný ve 3/4 na 1, těsně před 3/4 na 1 PSH na Hitrádiu. Já můžu dneska domů. Normálně teď bych to jako zabalil a klidně šel, protože tohle byl strop dnešního vysílání mezi 12 a 15. Jsem strašně rád, že vás to tak potěšilo. Mám tady spoustu zpráv. Samozřejmě, tohle je můj prvák na střední. Nebo kolegyně si teď o mě musí myslet, že jsem blázen, miluju to, díky PSH. Ještě jednou zdraví Ivka. Samý palec nahoře, tady PSH je moje mládí, tak to je dokonalý. Obrovské díky za tenhle song. Navíc mě potěšilo, že i když jsem to neslyšela, typuju tak 15 let, pamatuju si text doslova doteď. Jasně. Tak to je pecka, díky, pařím na celý auto, kovčička, stopuje autíčka, závorka, jsem z Ostravy a i tak to zbožňuju. Samozřejmě, já jsem Plzeňák, u nás byl v mý době divoký západ a stejně PSH jsme jako měli rádi. Tohle je jako skvělý, že i když se tady jako rapuje o hlavním městě, ne každý úplně na rovinu má Prahu rád, co jako to je prostě normální, že jo? Prostě tohle nás jako spojilo dohromady. Dokonalý. Díky. Srdcovky jsou pro dnešek za náma. Jsem sám zvědavej, co nás teda bude čekat zítra. Ve 12 hodin. Srdcovky na Hitrádiu. Za chvíli například B.O.B., taky Daša a ve 13 hodin nejnovější zprávy.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Je 12.58, posloucháte Hit Radio, polední pauza za námi, tak zpátky do práce. A jako první se na to vrhne taky Lucie, která má pro nás připravené nejnovější zprávy. Ještě předtím aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na trase z Jihlavy na Dolní Cerekev před Kostelcem havarovalo osobní auto, na místě zasahují záchranáři i policie. A jestli jedete do Brna po dálnici D1, připravte se tam na kolonu, tvoří se od kilometru 179. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Dobré zprávy z Jihlavy.
4: Do Jihlavy se o víkendech...

0: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: Je 13 hodin, dobrá odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Ceny ropy padají, dostaly se nejníž od začátku konfliktu s Íránem, což by se mohlo promítnout i do cen pohonných hmot nebo letecké dopravy. Kolik teď ropa stojí a co je příčinou poklesu, vysvětluje ekonom Lukáš Kovanda.
4: Cena ropy Brent dnes klesá k úrovni kolem $92 za barel. Důvodem je to, že je nyní takřka nejblíže za celou tu dobu války k tomu, aby se otevřel Hormuzský průliv. Jehož uzavření vyhnalo cenu ropy do závratných výšin.
3: Za nejideálnějšího stavu by vláda už nemusela ceny pohonných hmot na červenec stropovat. Děti z chudších rodin čelí výrazně vyšším zdravotním rizikům než jejich bohatší vrstevníci. Mají vyšší riziko nadváhy nebo výskytu depresí. Ukazují to data mezinárodní studie, podle které je rodinné zázemí zásadním faktorem, který ovlivňuje duševní zdraví, stravovací návyky i fyzickou aktivitu českých školáků. Světově uznávaný dirigent Jakub Hrůša se od roku 2028 stane prezidentem festivalu Smetanova Little Mischl. Podílet se bude především na přípravě významných uměleckých projektů, rozvoji mezinárodních partnerství a posilování postavení akce v zahraničí. Teď se ještě podíváme k nám.
5: V sobotu ožije Pelhřimov městskými slavnostmi. Čeká nás hudba, škola šermu, řemesla i tržiště. Pokračuje starosta Ladislav Med.
6: Vystoupí naše základní umělecká škola v Pelhřimově. Zaspívá nám místní spolek Záboj. Budou zde mažoretky, dancearts, Bíbatři 535.
5: Více v podcastu na našem webu.
7: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
5: Po celý den počítejme na Vysočině s deštěm a teplotami do 16 stupňů. Zítra bude převládat proměnlivá oblačnost. I nadále se budou objevovat také přehánky, stejně jako v pátek.
1: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
8: A my pokračujeme dál, posloucháte Hit Radio, 13 hodin a 3 minutky k tomu. Dneska máme kolikátýho? Desátýho? Desátýho, takže teoreticky příští týden přijde výplata, stejně ten týden do výplaty. To se vleče, to je neuvěřitelný. Docela by mě zajímalo, jenom tak jako mezi náma, kdy naposled jste dostali v práci přidáno? Nebo možná jinak, jak dlouho už jste v práci nedostali přidáno? A teď nemyslím práci, myslím normálně jako něco, co by se promítlo na výplatní pásce. Schválně, dejte vědět na 777-937-777, jak dlouho už děláte pořád za stejné peníze. Jo? Proč? To vám řeknu za chvíli.
1: Hit Radio Vysočina.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

Já jsem naposledy dostal přidáno loni v březnu, ale věřím, že jsou na tom lidé i tak ještě hůř, ačkoliv se vše zdražuje pořád a pořád. Tomáš píše, čau Jiří, doteď mě nenapadlo nad tím přemýšlet, ale jsou to minimálně 2 roky, co jsem nedostal přidáno, je to hrozný. Ano, je to hrozný. A já jsem se ptal na to, protože koukám, že politikům se zase zřejmě nepodaří zmrazit svý platy, že se jim zase zvýší.

si zmrazí, že to není vůči nám fér, ale nějak jim to jako nejde, no. A je to vtipný, protože opozice obvinuje vládu, vláda zase opozici, všichni by hrozně chtěli zmrazit ty platy, ale prostě to nejde, nejde. Takže příští rok ho zase zřejmě dostanou přidáno. To je vtipný, to je vtipný. Takhle to vypadá, když si někdo může hlasovat o svým platu. No krásný. Každopádně, proč o tom mluvím, jo? Pojďme si teď hromadně všichni zanadávat na politiky. Ať jsme připraveni. Od zítřka už budeme nadávat na fotbal. Tak ať to tělo je na to ready, ať je na to připravený. Ty nervy, ať jsou procvičený, tak pojďte si teď zanadávat, on jim tam aspoň bude trošku pískat v uších a my si místo toho dáme hezky Evu Farnou, která už tenhle víkend bude v Edenu.

0: Justin Timberlake na Hit Radio s hitem Can't Stop the Feeling. Je 13 hodin 24 minut. Máte rádi Justina Timberlakea a chtěli byste od něj slyšet víc hudby? A nebo máte nějakou skupinu, zpěváka, zpěvačku, co vám v našem playlistu chybí na Hit Radio? Jestli ano, napište nám, kdo to je. A můžete vyhrát chytré hodinky Garmin za cirka 7,5 tisíce korun. Navíc je to model, který je vyroben na míru pro vaše děti. Telefon můžou ztratit, takže hodinky ideální věc. Tam máte aspoň trošku větší jistotu. Samozřejmě, že ty hodinky umí spoustu věcí. Není to jenom o ukazateli času a kolik toho za ten den naběhají a tak dále. Ale jsou to vlastně jako hodinky, které zaručí i větší bezpečnost vašich dětí. Vzhledem k tomu, že jednak vám ukážou reálnou polohu, kde momentálně jsou díky zabudovaný GPSce, na ty hodinky vy můžete poslat zprávu, vy na ně můžete volat, ale ty děti vám můžou zavolat zpátky z těch hodinek na váš mobil, anebo poslat zprávu. A v případě jakýkoliv nouze, tak to má ještě speciální funkci a aplikaci, že vás to informuje, když budou v nebezpečí. Tohle jsou hodinky 21. století, které vaše děti prostě musí mít v dnešní době a my vám je dáme zadarmo. Jak na to? Na webu hitradio.cz napíšete do formuláře hit, který byste od nás chtěli slyšet a když ho uslyšíte v sobotu nebo v neděli, teď o víkendu, dopoledne a u toho bude i váš vzkaz, tak máte 10 minut na to, abyste se dovolali k nám do studia. Podrobnosti najdete na webu hitradio.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Rádio.

Je 13 hodin, 37 minut, posloucháte Hit Radio, tohle byly Shawn Mendes a Camila Cabello. Po 14. hodině nás čeká taky naše oblíbená ruleta dvojsmyslů. Je pravda, že takhle každý den odpoledne mezi 12. a 15. si na Hit Radio spolu užijeme spoustu srandy, ale mám tady místo i pro vážné věci. A právě dneska je ten den, který v naší historii prostě nesmíme zapomenout. Dneska je to přesně 84 let, co Němci vypálili a vyhladili Lidice. Není to veselé výročí, to je pravda, ale ti lidé, co tenkrát přišli o život, i o živobytí, i o svůj rodný domov, tak si prostě zaslouží, aby jsme na ně nezapomněli. A aby jsme si na ně i dneska vzpomněli. A taky bychom si vlastně měli uvědomit, že svoboda a život nejsou samozřejmé. Takže všem, co to neví, máme se dobře, stěžujeme si často jenom na hlouposti a buďme vlastně rádi, že žijeme v této době. Co by tenkrát za to dali tehdejší lidé za ty naše starosti? Amen. Víc k tomu asi nemusíme říkat. Tak jenom na to myslete. Dáme si další hity za chviličku Jelen a teď Ella Henderson a Rudimental s hitem Alibi ve 13 hodin 38 minut na Hit Radio.

0: Jelen všude zdejší na Hit Radio, je 2:15. Hit Radio posloucháte taky za volantem. Tak sedíte teď v autě, držíte volant oběma rukama, jo? No tak to si nežijete úplně špatně s těma cenama benzínu v současnosti. To jste jako ti, co měli doma zásobu toaleťáku při covidu. To byli taky boháči. Já to trošku zlehčuju, ale je pravda, že tankování pořád bolí. Pořád. Normálně dáte pistoli do nádrže, zmáčknete a píchne vás u srdce. My tady na to máme like. Hit Radio vám totiž dá plnou nádrž zdarma. I dneska, i zítra a vlastně dalších 14 dní. Každé odpoledne, od pondělí do pátku v odpolední show. Jak na to? Stačí se vlastně jenom stát členem dopravní hlídky Hit Radia a každý den nám na WhatsApp poslat aktuální info ze silnic a pak už být jenom na telefonu, to je celý. Poslouchejte Hit Radio mezi 15. a 18. a buďte součástí naší dopravní hlídky. Držím palce.
1: Dopravní hlídka Hit Radia City. Kdo ví nejlíp, co se děje na pražských silnicích? No přece ty! Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostanej za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 777-937-777. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio City, tvůj parťák na silnicích v Praze.
2: Jsme Tukas, sehraný tým pro vaše auto. Rodinná firma s tradicí 35 let. Prodej i servis vozů bez starostí. Tukas.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Jsou 2 hodiny odpoledne, posloucháte Hit Radio, před námi nejnovější zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. V Jihlavě v Havlíčkově ulici na křižovatce s Chlumovou se srazila 2 osobní auta. A pozor také na práce na dálnici D1, a to na kilometru 115 ve směru na Brno. Přejeme šťastnou cestu a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost.
4: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: 14. hodina, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Druhý cizí jazyk na základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Školy ho musí nabídnout, ale bude na žácích, zda si ho zvolí. Oznámil to ministr školství Robert Plaga. Angličtina se nakonec nebude muset na základních školách učit od první třídy. Rozhodnutí, jak ji na prvním stupni do výuky zařadí, bude na nich. Cyklisté na elektrokolech bourali loni častěji. Evidováno bylo zhruba 870 těchto nehod, zatímco v roce 2024 jich bylo o zhruba 200 méně. Policie před létem apeluje na cyklisty, aby nepodceňovali rizika. Jana Pelešková z ředitelství služby dopravní policie.
6: Je důležité znát limity. Limity nejen své jako člověka, ale právě i toho elektrokola. Umět ho ovládat, znát ty technologie, uvědomit si, že to elektrokolo je mnohem těžší než standardní kolo, že se prostě umí chovat jinak v tom provozu.
5: Při kolizích cyklisty na elektrokolech loni zemřelo 11 lidí. Papež Lev XIV. Večer v Barceloně požehná nejvyšší kostelní věži na světě v chrámě svaté rodiny Sagrada Familia. Věž Ježíše Krista byla stavebně dokončena před několika měsíci a dnes bude slavnostně otevřena k stému výročí úmrtí autora, architekta Gaudího. A teď ještě pohled k nám.
1: Dukla Jihlava tento rok oslaví 70. výročí založení klubu. Velkolepé oslavy jsou v plánu v pátek 13. listopadu v Horácké multifunkční aréně v Jihlavě. Večer nabídne multimediální show se symfonickým orchestrem, hvězdami historie i současnosti klubu a české muzikálové scény. Těšit se můžeme také na nejvýznamnější okamžiky historie Dukly.
7: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Na Vysočině nám stále prší a pršet by mělo po celé odpoledne, srážky by měly ustávat až ve druhé polovině noci a teploty šly dolů. Dnes maximech naměříme 13 až 16 stupňů.
8: Hit Radio.
9: Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: 2 hodiny, 3 minuty k tomu, posloucháte Hit Radio. Dneska je středa, jsme pořád všichni v práci, tak se pojďme trošku zlepšit tu náladu. A protože je středa a byly 2 hodiny, tak na Hit Radio nás čeká naše tradiční oblíbená ruleta dvojsmyslů. Dnešní téma za chviličku.
9: Hit Radio Vysočina.

0: Abyste dneska měli štěstí, tak posílám takový hudební čtyřlístek od Pharrella Williamse s hitem Happy. 14 hodin 7 minut, posloucháte Hit Radio a před námi naše ruleta dvojsmyslů, jako každou středu ve 2 hodiny odpoledne. Pokud jste nikdy neslyšeli, tak jenom v rychlosti opakuju pravidla. Zadání je vždy téměř stejné, to znamená, ta první věc je, co může zaznít v ložnici. To máme jasně daný. A pak nám ruleta, Pelnyho ruleta, vylosuje a určí to druhé místo. Jo? Hele, co bych vám to vysvětloval, pojďme na to rovnou.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A na hudebním festivalu. Pomalu, ale jistě se nám blíží léto, navíc příští týden, tady pro vás celý týden budu mít lístky na Vysočina Fest, tak pojďme se na to naladit a pojďme si teda jako říct, co může zaznít v ložnici a taky na hudebním festivalu. Ať už na pódiu nebo pod pódiem, to, a jsme u toho, tak co třeba, nevím, tak to se nedá poslouchat. To je mimochodem první zpráva, která přišla na WhatsApp s číslem 777-937-777. Nebo tady, vzadu je to horší, ale člověk tam má víc prostoru. A dobře, zajímavý. Příště si beru lepší boty. Rozumný. Co napadá vás? Pojďte na to, 777-937-777. Ano, hele, to je přesně ono. To byl teda nářez. Jasně. Hlasitě by to nešlo? Pojďme ještě na hlasovky, prosím. Pojďte poslat ještě nějaký hlasovky. Telefonní číslo pořád stejný. Dáme si dva hity a půjdeme na to. To vlastně teoreticky může zaznít taky.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Lady Gaga, Abracadabra. Bylo čtvrt na tři, posloucháte Hit Radio a naší středeční ruletu dvojsmyslů. Téma dneska máme, co může zaznít v ložnici a na hudebním festivalu. Píšete vaše... Píšete... Pardon, já jsem tady prostě jsem v tom začtenej a je to občas těžký mluvit chviličku vážně. Takže píšete mi... na WhatsApp Vitrádia 777-937-777 a jdeme na to. Tak třeba já napíše, to je dobrý rytmus, to je dobrý. Nebo tady je lidí, Petr, co tady máme dál? Další zpráva, to je od Lenky, vydrž, ještě bude přídavek. Dobrý, dobrý, to mě baví. Mimochodem, dneska samozřejmě vyberu jednu zprávu od vás, kterou posíláte na WhatsApp 777-937-777 a dám za ní dva lístky na koncert Evy Farné, což je zpěvačka, první solová zpěvačka v Česku, která vyprodala Eden. Má teď o víkendu v sobotu, v neděli a ještě navíc příští týden v úterý Troják v Edenu, tak lístky tady pro vás mám, takže dál můžete psát anebo posílat hlasovku a když teda hlasovky, tak tady nějakou hlasovku mám, tak uvidíme, sám budu překvapený, co v ní je.
1: Nefoukej do toho tolik, není to balónek.
0: Nefoukej do toho tolik, není to balónek. Dobře. Chápu, jenom nevím, kdy se to říká na tom festivalu. Tady další zpráva. Ty bláho, to je ale stará vypalovačka. Dobrý. Cool, super, super. Země se zachvěla, ještě teď mi hučí v hlavě. Dobře. Přemýšlím, kde bych to použil. Já zaokrát, že hučí v kládě teda, ale... Což mimochodem, nevím, jestli víte, ale to je jediný zvuk, který je vidět. No nevadí, pojďme dál. Za chviličku poslední tipy a jeden nejlepší. Pojďte na to.

0: Sigma, Nobody to Love, ve 14 hodin, 24 minut, jdeme do finále dnešní rolety dvojsmyslu na Hitrádiu. Co může zaznít v ložnici a na hudebním festivalu, na to jsem se vás ptal na WhatsApp na čísle 777-937-777, jsou vaše zprávy na WhatsAppu, jako například třeba dneska to bylo brutálně nahlas, nebo za mlada mě to bralo víc. Jasně, na to, kolik mu je, tak má pořád výdrž, taky dobrý tip, on o ten kabel zakopne. No, tak to jsem nikdy neřekl. Tak je dobrý. Nezapomněl jsi vzít pláštěnku? Jasně, cool. No ale vybíráme úplně teda tu nejlepší. Náhodně, takhle zavírám oko a dávám to na hlasovku, tak si pojďme pustit hlasovku.
1: A co třeba? Nemůžou, nebo my chceme ještě, čouky Peťa.
0: Peťo! Gratuluju, protože je to skvělý, je to pro tuto chvíli nejlepší a ty získáváš dva lístky na koncert Evy Farné. A já jenom, když si teď jako uvědomuju, co jsi tam tady jako říkala, nemůžou, anebo my chceme ještě, tak kolik vás takhle jako většinou teda na tom festivalu je? Gratuluju, dnešní ruleta je za námi, další zase přesně za týden, moc díky ještě jednou za všechny zprávy, které jste posílali na WhatsApp Hitrádia 777 937 777.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Kvita, Teddy Swims a Tonze Náje na Hit Rádiu. To je jako hodně dobrá sestava, tak jsme zvědaví i my fotbaloví fanoušci, jakou sestavu do prvního zápasu na mistrovství světa zvolí trenér Koubek. Mistrovství světa ve fotbale nám začíná už tento týden. Hraje se to i v noci, další týden, tak se to potom hraje normálně za našeho normálního času, i přes den, že to uvidíme, a pak zase v noci. Každopádně je úplně jedno, jestli se budete dívat v noci anebo přes den. Důležitý je, že vy se můžete dívat na mistrovství světa na zbrusunové televizi s nádhernýma barvama. Vyhrajte si OLED televizi Samsung v hodnotě 23 000 korun, a to v naší snídaní šampionů. Chceme za to od vás jedno jediné. Podělte se s náma na webu hitradio.cz o vaši nejlepší historku ze stěhování. A v pátek ve snídaní šampionů tak jednoho z vás vybereme a vyhrajete novou OLED televizi Samsung za 23 000 korun. A protože stěhování znamená pro spoustu lidí nejenom stres, ale i velké výdaje, tak je pravda, že máme pro vás ještě jeden tip. Pokud vám náhodou nekladne ta televize, tak máme pro vás další tip na výhru. MND, dodavatel energií, přichází s další soutěží, ve které můžete každý týden získat 15 000 korun na samotné stěhování. Výhru můžete využít třeba, nevím, na pořízení stěhovací firmy, jo, nebo na novou výmalbu vybavení domácnosti, prostě to už samozřejmě záleží na vás. Stačí, když se podíváte na webové stránky mnd.cz, tedy mnd.cz, tam vyplníte formulář, zanecháte na sebe kontakt, jo, můžete klidně úplně jako ideálně dát mnd.cz/soutěž/stěhování, jste tam potom rovnou, no a my už vám pak akorát budeme držet palce, to je celý. 15 000 korun každý týden, anebo v pátek 23 000 korun, respektive televize za 23 000 ve snídaní šampionů.
1: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.

rádiu. Je 14 hodin na 3 a 40 minut, jestli dneska je váš den D a máte narozeniny, no tak za celé Hit Radio všechno nejlepší a ode mě ještě do 15. hodiny Flipside a píseň Happy Birthday, tedy všechno nejlepší k narozeninám. No a to je vlastně všechno, co dneska stihneme. Já jsem Jirka Pelnář, přeju pohodový zbytek dnešního dne, přežijte to v práci a zítra se na vás budu těšit opět ve 12 hodin tady na Hit Radio, kdy zítra ve 12 nás znovu čekají naše oblíbené srdcovky. Pokud byste chtěli cokoliv v srdcovkách zahrát, můžete klidně psát na WhatsApp Hit Radio 777-937-777, anebo klidně mě soukromě do zprávy, klidně přes Instagram Jirka Pelnář. To je celý. Tak se smějte, užijte si dnešní den dál s Hit Radiem a od 15 hodin s naší odpolední

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Rádio Vysočina.
1: Zlepši si náladu.
2: Happy birthday.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině a na dálnici D1. Se připravte na kolony, tvoří se mezi kilometry 166 až 168 na trase do Brna, tak se tam připravte i na zdržení. My přejeme šťastnou cestu a jestli i vy máte nějaká varování, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: A já připomínám, je čas posílat dopravní hlasovky na náš WhatsApp, ať už se vám jede jakkoliv, dnes rozdáme další plnou nádrž zdarma jednomu z vás, kdo pošle.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
1: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Tempo zdražování zpomaluje, spotřebitelské ceny v květnu meziročně stouply o 2,1%. Růst tak byl o 0,4% bodu nižší než v dubnu. Vliv na zpomalení měly hlavně ceny potravin a alkoholických i nealkoholických nápojů. Vyplývá to z údajů statistického úřadu. Druhý cizí jazyk v základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Školy ho budou muset nabízet, žáci si ale budou moci vybrat, zda si ho zvolí nebo ne, vyplývá to z dopisu ministra školství Roberta Plagy ředitelům škol. V Česku teď probíhá akce s názvem Týden invazních druhů. Veřejnosti přiblíží rostlinné a živočišné druhy zavlečené do tuzemska. Více říká za organizátory Tomáš Gerner.
2: Je to taková myšlenka nějaké pravidelné osvětové akce, čili letos bychom měli první ročník, že v rámci jednoho týdne v tom roce budeme představovat lidem tu problematiku invazních druhů, a to formou různých akcí. Máme na letošek připravené exkurze, vycházky, přednášky.
1: Součástí je také soutěž zaměřená na likvidaci invazní lupiny mnoholisté. No a čeští fotbalisté si naposledy před úvodním zápasem na mistrovství světa proti Koreji zatrénovali na základně u Dallasu. Teď už se přesunou do dějiště utkání mexické Guadalajary. Duel Česko-Korea se bude hrát v pátek nad ránem našeho času.
3: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
4: Koukám z okna, na Vysočině nám stále prší a pršet by mělo po celé odpoledne, srážky by měly ustávat až ve druhé polovině noci a teploty nám šly dolů, dnes v maximech naměříme 13 až 16, zítra pak do 17 stupňů.
0: Hit Radio Vysočina.
5: Koukáme nejen na počasí, ale taky na mapu Vysočiny, protože už za malý okamžik budeme zdravit další krásnou obec tady u nás na Vysočině. Která to je, tak ti z vás, co sledujete naše sociální sítě, tak už víte. Za chvilku to prozradíme. A taky dneska nadělíme další plnou nádrž. Více info na našem webu, tak posílejte dopravní hlasovky na náš WhatsApp. Tady už Rihanna.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Těžký, protože to není jen tak s touhletou obcí, počkej, to je fakt zapeklitý, jo. Takže my ani nevíme, je to taková jazyková zajímavá hádanka, jestli šlo o mladý les, jakoby příštěpek, nebo šlo o něco jiného. Možná to budou vědět místní obyvatele.
3: Jak se říká, kolik třešní, tolik višní. Zdravíme Příštpo na Třebíčku a posíláme právě vám tam speciální hit. Tady už jsou Miraj.

0: energie do středečního odpoledne, Hit Golden na Hit Rádiu Vysočina, po čtvrt na čtyři, přejeme hezké odpo. Zdravíme dneska Příštpo, krásná malebná obec na Třebícku, právě ta byla dnes vybrána k tomu, abychom ji prozkoumali. I prostřednictvím vás, tak nám dejte vědět, co je tam zajímavého, pište na náš WhatsApp 725 44 38 37, třeba tam odsud někoho znáte, tak ho můžeme společně takhle pozdravit. Zdravíme, mimochodem z Příštpa vede hlavní silnice na Rozkoš. A můžete nám klidně dát vědět, jak přímo tam to jede, protože teď se jdeme podívat na dopravu.
1: Jsme Hit Radio Vysočina a Vysočinu známe jako svoje boty.
0: Ano, my společně s vámi s naší dopravní hlídkou monitorujeme silnice tady po Vysočině a říkáme si, jak to jede z práce domů. A stejně tak učinila i Jarmila, která hlásí, jak to vypadá v Kostelci, teda takhle, to je situace hodinu stará, tak možná už se změnila.
2: Ahoj, tady Jarmila, cesta Třeštíhlava, v Kostelci to stojí.
0: Takže tam to stojí, jo. Klidně nám dejte vědět, jak už v Kostelce, jestli to tam stále stojí.
3: No a máme tady taky nějaká omezení, tak se pojďme připomenout. Na Pelřimovsku v Červené Řečici, tam pracují cestáři a zcela neprojezdná je na Pelřimovsku trasa mezi Křelovicemi a Červenou Řečicí.
0: Ano, posílejte hlasovky, protože dnes v 17.20, to je důležitý čas, vyhlásíme jednoho výherce plné nádrže. Další info na našem webu.
1: Hit Radio. Ponožky i hrníček táta už dostal. Tak co takhle letošní den otců oslavit ve velkém stylu? Na Hit Rádiu Vysočina soutěžíme, poslouchej dobře, o smart toaletu s vyhřívaným prkínkem, dálkovým ovládáním i nočním osvětlením. I tvůj táta si zaslouží královský trůn. Tak proč mu nedopřát upgrade století? Registruj se na našem webu. Hit Rádiu Vysočina.cz.
4: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.

0: Elton na Hit Rádiu Vysočina, přesně o půl čtvrté přejeme hezké odpoledne a dneska ještě jednou zdravíme obec Příštpo na Třebícku, protože právě tu jsme dneska vybrali do té naší rubriky Středa obcí je třeba. Market už nám prozradila spoustu zajímavých informací, ale my bychom chtěli něco konkrétního. Pojď nám říct víc o Příštpu.
1: Příštpo je součástí přírodního parku Rokytná, což samozřejmě není sranda, je to pravda. A je tam určitě nádherně i v takto nevlídném počasí, co nám na Vysočině panuje.
0: Ne, když je takhle ošklivo,
1: je,
0: tak
1: určitě je, protože je to v tom přírodním parku a tam je prostě krásně. Takže tam bude pohádka, to si řekněme. Mají tam i skálu Justýnku, mají tam mlýny, mají tam pramen pod skalama, mají tam studánku ve skalách, pak je tam i další studánka někde poblíž, mají tam soustavu dvou rybníků, strážnice, které jsou významným prvkem v krajině a jsou, je to důležité pro místní biodiverzitu i zadržování vody.
0: Tak. Až budete chtít vědět třeba ještě víc o Příštpu a nestačilo vám to, tak zavolejte Markétu, ona vám to všechno prozradí. Já jsem sliboval, že kolegyně druhá Markét mi říkala, že je tam jedna taková tajemná historka.
1: Pojď s tím ven, to mě zajímá.
0: Pojď s tím ven. Je tam skála Justýnka, jak jsi říkala. A ten název místa vychází od dívčího jména Justýnky. Jo. Stejnojmenná dívka zde měla podle tradice zahynout v době 30leté války. K neštěstí mělo dojít za dnu, kdy obléhala sádek švédská vojska a jeden právě z jezdců přitom objevil Justýnku při tom obléhání a ta se dala na útěk, běžela, až spadla z toho okraje té skály.
1: Takže se tam teď straší?
0: To nevím, jestli tam straší, to nám klidně dejte vědět, jak je to dál.
1: Aha, každopádně, takže to má i takovou tu temnou historii.
0: I ten jezdec tam straší. Jako šemík skočil z té skály.
1: Tak jo. To není úplně jako legrační, viď?
0: To není legrační. Ale co bys dělala ty, kdyby tě objevil jezdec v lese?
1: Jahoj, jezdče, sves mě!
0: Ježíš, ten by utíkal, ale.
1: Ten by zdrál, to je na ramena.
0: Pink na Hit Rádiu Vysočina.

0: Lost Frequencies na Hit Rádiu Vysočina před 3/4 na 4. Dejte nám vědět, jak se vám jede, jestli dobře, nebo kde to stojí. Na náš WhatsApp 725 44 38 37 dnes 17:20. Dalšího z vás vybereme a tomu nadělíme plnou nádrž zcela gratis. A možná vyrazíte na nějaký pěkný výlet. Kam vyrazit, to už Markét ví.
1: Co se děje na Vysočině?
2: Je čas si to naplánovat, tak už tento víkend zamíří Evropská volejbalová liga mužů sem k nám do Jihlavy. V dějiště se promění horácká multifunkční arena, a to jak v pátek, sobotu, tak i v neděli můžete přijít fandit. V sobotu můžete přijít obdivovat i veterány City Parku v Jihlavě, kde budou mít zastavení v rámci 1000 mil československých. V neděli zveme i na americký fotbal, gladiátoři z Vysočiny vyzvou rytíře z Nitry. No a v úterý nezapomínáme v City Parku, v City Parku v Cinestaru Jihlava bude dámská jízda s filmem Bardotky.
0: Je to kompletní a dalších mraky akcí na našem webu hitradiovysočina.cz.
1: Vysočina, tady jsme doma.

Ember na Hitrádiu Vysočina za 10 minut 16 hodin. Blíží se další aktuální zprávy, taky pohled na silnice. Klidně dejte vědět, jak se vám jede v tom dešti a jestli je to pohoda, nebo kde to třeba je s komplikací. Na náš WhatsApp hlasovkou 725 44 38 37. My z těch hlasovek jednu dneska opět vybereme a ta vyhraje plnou nádrž zcela gratis. A pokud jste posílali včera nebo předevčírem, klidně můžete opět poslat další hlasovku. Do té celé posíláme další hity, bude Joe už za chvilku, taky Nico Santos, anebo právě teď jedna velká pohodová záležitost, třeba právě vám za volant. Tady už jsou Blondýži.

0: Další dopravní servis na Vysočině a hlásí se nejdříve Pepa na naší lince řidičů.
1: Ahoj, zdravím rádio Vysočina, řidič Josef. Silnice Jihlava Třebíč je průjezdná plynule. Jen bych poprosil řidiče, kteří jezdí s denním svícením, ať si rozsvítí, prosím, klasické potkávací světla, protože s denním svícením opravdu v tomhle počasí nejsou moc vidět. Děkuji a šťastnou cestu všem.
2: Pepovi děkujeme za dopravní info a připomínáme, hlasovky posílejte, dnes vybereme z nich dalšího šťastného, který získá plnou nádrž zcela gratis.
0: A jak Josef říkal, tak počítejte na silnicích se sníženou viditelností a zpomaluje nám to na dálnici D1 ve směru na Prahu mezi kilometry 95 až 93, kde se zdržíte v koloně. A kolonu máme taky na trase do Brna od kilometru 173. Vaše dopravní info tedy posílejte hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
3: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz

0: Dumb.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
3: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Společnost ČEZ vybuduje na Orlické přehradě velkou přečerpávací elektrárnu. Díky celkové modernizaci původní elektrárny bude možné čerpat vodu do Orlíku z níže položené přehrady Kamník a uložit jednorázově až 750 MWh energie. To je denní spotřeba 80 000 českých domácností. Popularizace vědy láká v posledních letech stále více lidí napříč Českem. V Pardubicích se proto ve čtvrtek promění Perlštejnské náměstí v otevřenou laboratoř pod čirým nebem. Co všechno vědecko-technický jarmark nabídne, říká mluvčí Univerzity Pardubice Martina Macková.
4: Desítky pokusů, hlavolamů, vědeckých stanovišť, aktivit pro děti. Akce je příležitostí pro základní a střední školy z celého regionu, kterým během dopoledne nabídneme zajímavý a naučný program. Představí se popularizátoři vědy ze všech 7 fakult Univerzity Pardubice.
3: Já ještě doplním, že program začíná v 9 hodin dopoledne. Papež Lev 14. dnes večer v Barceloně požehná nejvyšší kostelní věži na světě v chrámě Sagrada Familia. Věž Ježíše Krista byla stavebně dokončena před několika měsíci. Dnes bude slavnostně otevřena ke stému výročí úmrtí architekta Antonio Gaudího, který podobu známého chrámu navrhl. No a 20-násobný český šampion Era Nymburk, který aktuálně bojuje v lize basketbalistů o další triumf ve finále s Pardubicemi, se od nové sezóny sloučí s pražskou Slávií. Zástupci obou klubů to oficiálně oznámili na dnešní tiskové konferenci v Praze.
5: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazní plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
6: Na Vysočině nám vytrvale prší a ustávat to bude až v noci a teploty z denních 13 až 16 klesnou v noci na 11 až 8. Zítra nás pak čeká proměnlivá oblačnost, během dne se taky na mnoha místech objeví přehánky nebo i bouřka a teploty se zastaví na 14 až 17.
1: Hit Radio Vysočina.
7: Dneska středa 10. červen v kalendáři a my jsme úplně zapomněli v tomto týdnu taky pogratulovat Vesnici roku, protože ten titul už na Vysočině je znám, tak za chvilku se k tomu vrátíme taky, tak jak se sluší a patří. Teď posíláme další hity Westlife a nebo Cyril, hezky na pohodu do toho středečního odpoledne.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Roku. A prý by jí mohla leckterá obec nebo město závidět, protože tam vlastně má spoustu věcí, které někde chybí. Třeba nabízí služby jako knihovna, pošta, zdravotní středisko, praktický i zubní lékař, sportovní areály i naučnou stezku. Má to 950 obyvatel a tohle všechno ta obec má.
3: Takže osová bytýška, prosím pěkně, nás bude reprezentovat v tom celostátním kole.
2: Přesně tak.
3: Jo, držíme pěsti, bylo by moc hezký, kdyby to vyšlo až na to výsluní samotný. No tak gratulace veliká a posíláme další hity vám všem, ať

0: jsme Hit Radio Vysočina a Vysočinu známe jako svoje boty.
1: A velké díky vám všem, co s námi v tom jedete, co monitorujete tu dopravní situaci tady u nás na Vysočině, co jste součástí naší dopravní hlídky. Stanete se jí velmi jednoduše, stačí si uložit náš nový WhatsApp 725 44 38 37, to číslo je k dispozici i třeba na našem webu. Stačí pak nahrát velmi jednoduchou hlasovku, jak se vám jede, a automaticky jste každý všední den ve hře o plnou nádrž úplně zdarma. My ještě dneska jednu tu hlasovku vybereme a třeba možná to bude právě Lucka, která opravdu hlásí nehodu.
2: Dobrý den, řidička Lucka se hlásí. Telči, je nehoda, ulice Hradecká, nahoře u benzínky, jak se jede výpadovka na Krahulčí. Dejte si pozor, klouže to, hodně prší, tak dávejte pozor na sebe. Hezký den, přeje Lucka.
3: Lucko, moc děkujeme, hezký den i tobě a řidiči, očekávejte taky zdržení na příjezdu do Havlíčkova Brodu od Jihlavy a zdržení máme i na dálnici D1 směrem na Brno od kilometru 174.
1: Tak hlavně šťastnou cestu.

0: byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Moje ségra je teďka ve třetí třídě a přišla za mnou včera nebo předevčírem a říká mi, učitelka nám řekla, ať si nalistujeme stranu 31, tohle bylo tak nechutný, že si to pamatuju. A říkám, a co tam bylo, prosím tě? A ona, segs. A já říkám, aha. A ona prej. A všichni jsme se málem poblili. A říkám, Emo, jak to mluvíš? A ona, no fakt, to bylo něco odpornýho, jo.
2: Pojďte nám dát vědět, vy, kdo nás hladíte, jestli máte nějaké takovéhle zážitky.
3: Čau, tady Tom. Ale já myslím, že v dnešní době jsou děti chytřejší než my. U nás se zemědělství a když děti přijdou, jak se rodil děti, podívej se na krávu a bejka, jak to dělají. Ono je to podobné. Krávu oteli tumíme, manželka má 4 děti se mnou, když se narodila dcera, tak jsme ho rodili v koupelně, protože utekli krávě, hodili jsme 3 týdny. Jaký to je? Je to super zážitek.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Kato na Hit Radio Vysočina, my přejeme hezkou středu, takhle o půl páté. Tak prší, no, počasí neporučíme, ale zase nebude sucho.
1: Nebude sucho a hlavně v tomhle počasí, víš, kým bys chtěl být?
0: To nevím.
1: Slimákem. Slimáci totiž mají v těchto dnech pořádnou party, včera mi vyváděli na zahradě, tak jsem je odsud vyhodila. A jdou dělat bordel na jinou zahradu, no.
0: Já bych nechtěl být slimákem ani v tomhle počasí.
1: Nechtěl, ne. Ale těm se teď daří.
0: Jako,
1: ty jsi rochný.
0: Dovedu si představit i jiný zvíře, které si zaleze někam do svého příbytku a je taky v klidu a no. Slimák to není.
1: Ne, není, to je ne. Divný, takový roztomilý zvířátko.
0: Já jsem jenom chtěl říct, že pravdou je, že ono se to tváří, že jako bude vláha, bude voda. Ale bavil jsem se se známým ze SI a ten mi říkal, ne, je furt sucho.
1: No protože ty kapacity, které nám vlastně se vypařily z té půdy, tak já si myslím, že se ještě ani nenavrátily do té původní podoby. Takže my bychom potřebovali, aby opravdu bylo na medarda a těch 40 dní vypršelo, Marku. To bys chtěl být potom slimák.
0: Ty bys chtěla jako ustavit tady Noémovu archu, no, aby to bylo úplně zaplavený.
1: Tak vem i slimáčici.
0: Jej, no tak.
1: Dneska to máš se mnou těžký, to jsou, já vím.
0: To jsou kapacity. Na Hit Radio Vysočina právě teď další.

0: na Hitrádiu Vysočina před 4:45. Hezké odpo. No a pokud byste si chtěli udělat vymazlený první víkend v červenci, tak rozhodně doporučujeme největší multižánrový festival tady u nás na Vysočině, a to tedy Vysočina Fest. My opět tam letos u toho budeme společně. Hitrádio Vysočina Stage nabídne prvotřídní program. Market už kouká do toho line-upu. Vy?
1: Já se koukám do line-upu a chtěla jsem ještě zmínit, že jde letos o 12. ročník a čekají nás 3 dny plný koncertů na celkem 4 pódiích, včetně toho Hitrádia Vysočina. Čekají nás Divoký byl, Čechomor, Krhut a Kozub, Valda Gang, Činasky, Miraj, Vysáči, UDG, Pem Rebit, Adam Mišík. Bude tam i repová scéna i noční show.
0: Bude to nabitý. Více info na vysočinafest.cz, i tam se proklikáte, kdybyste chtěli lupeny. A pokud byste chtěli, je zcela gratis, tak rozhodně doporučujeme dneska poslouchat každý všední den tento týden naší snídaní šampionů, protože tam v rychlé pětce ty lupeny rozdávají. Tak držíme pěsti a samozřejmě další lupeny ještě v průběhu té doby do toho Vysočina Festu taky budeme nadělovat.
2: Dopravní hlídka Hitrádia Vysočina. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Vysočiny? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 725 443 837. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hitrádio Vysočina, tvůj parťák na silnicích Vysočiny. Hitrádio. Hitrádio. Bring the action. When you

Shakira na Hit Rádiu Vysočina, za chvilku 17. hodina, taky zprávy, pohled na silnice opět. Ano, můžete stále posílat hlasovky na 725 44 38 37, číslo naše WhatsAppové. Už 17 hodin 20 minut vybereme jednu hlasovku a ta získá plnou nádrž úplně gratis, tak pokud byste se chtěli ještě na poslední chvíli takhle přihlásit, tak pošlete, jak se vám jede na náš WhatsApp. No a budeme taky otvírat náš biják, ve kterém dneska hrajeme o dva lupiny do multiky na Sinestar, tak opravdu telefony se budou hodit. Do té celé další hity za chvilku Miles Smith, nebo právě teď Rehab, Ina a Seš.

0: Je tu nejlepší dopravní servis na Vysočině a dálnice D1 je s kolonami, zdrží nás na trase do Brna mezi kilometry 168 až 170 a pak od kilometru 176, tak tam velmi opatrně dobře dojeďte a jestli chcete od nás plnou nádrž zdarma, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany. Srdeční záležitost.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.
3: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Ceny ropy padají a motoristům svítá naděje na levnější léto. Dostali se nyní již od začátku konfliktu s Íránem, což by se mohlo promítnout i do cen pohonných hmot nebo letecké dopravy. Kolik teď ropa stojí a co je příčinou poklesu, řekne ekonom Lukáš Kovanda.
4: Cena ropy Brent dnes klesá k úrovni kolem $92 za barel. Důvodem je to, že je nyní takřka nejblíže za celou tu dobu války k tomu, aby se otevřel Hormuzský průliv, jehož uzavření vyhnalo cenu ropy do závratných výšin.
3: Při nejlepším scénáři by vláda už nemusela ceny pohonných hmot na červenec stropovat. Ministr obrany Jaromír Zuna požaduje pro příští rok zvýšit výdaje svého rezortu na 2% HDP, tedy na 190 miliard korun. Je to meziroční navýšení o 35 miliard. Vydávat na obranu alespoň 2% HDP je závazek členů NATO. Nezletilí na Slovensku už nebudou moci využívat služeb solárií. Schválení širší novely zákona o ochraně, podpoře a rozvoji veřejného zdraví, o tom dnes rozhodl slovenský parlament. Pokud novelu podepíše prezident Pellegrini, opatření začne platit v polovině července. No a olympijský vítěz Martin Fuchsa pojede na mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice, která začne ve čtvrtek 3 disciplíny. V Portugalsku nastoupí do kilometru i pětistovky na singlu a s bratrem Petrem do závodu double canoe na olympijské pětistovce. Na mistrovství Evropy nebude chybět ani kajakář Josef Dostál.
5: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: A ještě se podíváme, jaké bude počasí na Vysočině. Zatím to na koupačku o tomto víkendu moc nevypadá. Provázet nás mají přehánky, ale sluníčko by se mezi mraky objevit taky mělo. No a co se zítřejších teplot týká, tak naměříme do 17 stupňů.
1: Hit Radio Vysočina.
6: Takhle na koupačku to je, to stačí být ven.
2: Jo, to je pravda.
6: Být tam třeba hodinu.
2: Tak
6: a
2: já se jdu vykoupat, aspoň nebude muset být sprcha.
6: Ano, loučíme se. Markéta, budeme se těšit zase zítra.
2: Pravda, dnes mi trošku hrabalo, tak se těším zase zítra.
6: No vidíš, je to no.
2: Ahoj.
6: Tak za chvilku odva lupeny do multiky na Sinestar v našem bijáku. Připravujte telefony, tady už jsou roksaťáci.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: 4 měsíce. Zažili jsme všechny možný druhy deště. Jednou bodal jako jehličky, jindy padaly pořádný tlustý kapky. Pršelo na nás ze stran. A někdy se zdálo, že dešť snad prší nahoru. Ach jo, pršelo i v noci.
3: No tak prostě prší, no.
4: No, nejsem si úplně jistý, ale jestli to není Forrest Gump.
3: Ale jistý si nejseš.
4: Jistý si nejsem.
3: A není to škoda říkat něco, čím si nejseš jistý?
4: No, nic jiného mě nenapadá.
3: Jasně. Takže Forrest Gump, pojďme se na to podívat. Martine, to je správně.
4: Tak, super.
3: Tak, a je to. 2 lupeny. Hele, myslím si, že parádní středa, takhle hned víš, na co třeba i vyrazit do kina. Máš nějaký tip už?
4: Musím se podívat.
3: Jo,
4: nevím.
3: Dobře, ještě nevíš. No tak mrkni na program, je to teď nabitý. Zítra jde do kin jeden hezký film od renomovaného režiséra. Takže vzhůru, klidně na program, vydrž mi na telefonu, měj se krásně a užívej středu. Ahoj.
4: Díky moc, ahoj.
3: No a my samozřejmě v Bijáku pokračujeme dál zítra s dalším volňáskem do multikina Cinestar.
5: Biják, Hit Rádia Vysočina.

0: Jsme Hit Rádio Vysočina a Vysočinu známe jako svoje boty.
1: Ano, společně s vámi stále monitorujeme tu dopravní situaci tady u nás na Vysočině, jak se vám jede z práce domů, na to se vás ptáme, stačí poslat hlasovku na náš WhatsApp 725 44 38 37 a my z došlých hlasovek každý den vybíráme jednu a právě tomu z vás nadělíme plnou nádrž úplně gratis. A dneska už víme, výherce prozradíme právě teď, je to řidička Lucka, která hlásila asi před hodinou tuto nehodu.
2: Dobrý den, řidička Lucka se hlásí. Telči je nehoda, ulice Hradecká, nahoře u benzínky, jak se jede výpadovka na Krahulčí. Dejte si pozor, klouže to, hodně prší, tak dávejte pozor na sebe. Hezký den, přeje Lucka.
1: Tak Lucce ještě jednou děkujeme a hlavně gratulujeme. Plná nádrž opět rozdaná, ta dopravní nehoda snad už tam není, snad už je to bez komplikací, to nám můžete dát vědět. Třeba vy ostatní. Zítra ideálně doporučujeme posílat hlasovky po celý den, protože zítra soutěžíme o další plnou. Stejným způsobem další info na našem webu.
0: Hit Radio. Ponožky i hrníček táta už dostal. Tak co takhle letošní den otců oslavit ve velkém stylu? Na Hit Radio Vysočina soutěžíme, poslouchej dobře, o smart toaletu s vyhřívaným prkínkem, dálkovým ovládáním i nočním osvětlením. I tvůj táta si zaslouží královský trůn. Tak proč mu nedopřát upgrade století? Registruj se na našem webu. Hit Radio Vysočina.cz.
3: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.
0: Hit Radio. Hit Radio.

0: a Gigi D'Agostino na Hit Rádiu Vysočina krátce po půl šesté. Letos oslaví jihlavská hokejová Rukla 70 let. A oslava to bude ve velkém stylu v horácké multifunkční aréně v pátek 13. listopadu. Já vím, že je to ještě daleko. Každopádně nás zajímalo, co nabídne tenhle speciální večer, a to už nám prozradil Petr Palovčík z jihlavské Rukly.
1: Narozeninový večer nabídne velkolepou oslavu historie jednoho z nejúspěšnějších klubů českého hokeje. Půjde o spojení sportu, hudby v podání velkého orchestru a vizuálního umění, využívajícího moderní technologie. Staré fotografie, neznámé filmové záběry i záznamy aktuální nám připomenou například důvody hrdosti na Duklu Jihlava. A to vše za aktivní přítomnosti Ivany Jerešové, Petra Koláře, Martina Dejdara a řady dalších.
0: A je tam toho mnohem víc, co tam bude. Mrkněte na web jihlavské Dukly. Vstupenky jdou do prodeje v pondělí 15. Toto pondělí, co bude, a myslím si, že budou rychle mizet. Tak raději být připraven, než překvapen. Tady už další hity, tady už je Morčíba. UN.

0: Ano, už tento pátek odpoledne vylosujeme z registrovaných na našem webu jednoho z vás, který získá ultra chytrý záchod. Takový trůn všech králů. Záchod, který snad umí vařit i kafe. Ne, vážně, koupelny Maro.cz nám do soutěže věnovali smart záchod od firmy Jika a ten výčet specifikací je neuvěřitelný. Vyřívané sedátko, noční světlo, UV dezinfekce, oscilace, pulzace, trysky, vysoušení, mraky tam toho je. I ovladač samozřejmě. Jika Clean Mila, to je ta toaleta, která vás posadí na zadek, spojuje moderní design, chytrou technologii a hygienu v jednom řešení. Mrkněte na maro.cz. Mimochodem, tam můžete objevit inspiraci pro třeba vaši novou koupelnu, třeba i v jednom z jejich 7 koupelnových studií. V Maro najdete kvalitní a ověřené značky pro celou koupelnu, od sanity přes baterie až pro chytrá řešení, která zvyšují každodenní komfort, poradí, navrhnou, dovezou. No a registrujte se hlavně na našem webu, stačí tam vyplnit to nejnutnější a soutěžní otázku, odpověď na ní je v našem Reelsku na Facebooku a Instagramu. Tak držím pěsti, tohleto by mohl být opravdu velmi nádherný dárek ke dni otců.
1: Nejlepší dárek ke dni otců. Registruj se na webu hitradiovysočina.cz.
2: Koupelny Maro. Objevte inspiraci pro vaši novou koupelnu v jednom z našich 7 koupelnových studií. Poradíme, navrhneme, dovezeme. Maro.cz.

0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině a připomínáme, v Humpolci v ulici u Sokolovny probíhají tam stavební práce, komunikace je tam uzavřená, tak je potřeba volit jinou cestu. No tak v pořádku, dojeďte do svého cíle a pokud byste narazili na komplikace, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
0: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Sviany k lepšímu létu prostě patří. Vychutnejte si tradičně vařené české pivo i dnes. Sviany, srdeční záležitost. On air.
2: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
3: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Sněmovna pravděpodobně nedá svému předsedovi výjimku z navrhovaných řečnických omezení při jednáních poslaneckého pléna. K vyškrtnutí sporné výjimky ze sněmovního jednacího řádu se dnes postavil kladně ústavně právní výbor. Změny by mohli poslanci schvalovat na schůzi, která začne zhruba za 2 týdny. Srážková voda může být dál užitečná. 300 milionů korun teď rozdělí Ministerstvo životního prostředí na projekty, které s ní dokážou efektivněji nakládat. O podporu mohou žádat obce, školy nebo další veřejné instituce. Na co je možné dotaci získat, doplní mluvčí rezortu Veronika Krejčí.
4: Dotaci lze získat na systémy pro zachytávání, úpravu a následné efektivnější využití dešťové nebo šedé vody na splachování, praní nebo zálivku. Výzva z velké části pokryje také budování nových nebo rekonstrukce stávajících zelených střech.
3: Žádosti bude možné podávat od 17. června. Stav bez tíže si zkusí další české děti. Absolvují ho v rámci mise Zero G ve speciálně upraveném letadle. Loni si takový let vyzkoušelo 26 českých studentů. Zařízení, které umí vhodné podmínky simulovat, by se v Česku mělo znovu objevit v dubnu 2027. Olympijský vítěz Martin Fuchsa pojede na mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice 3 disciplíny. V Portugalsku nastoupí do kilometru a 500 na singlu a s bratrem Petrem do závodu double canoe na olympijské 500. Na evropském šampionátu, který začíná zítra, nebude chybět ani kajakář Josef Dostal.
5: Akce týdne Komošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Ráno bude většinou zatažené, zejména v severní polovině území deštivé, jen výjimečně zmenšená oblačnost. Během dne oblačnost proměnlivá s četnými přeháňkami nebo dokonce bouřkami. Večer srážky ustanou a čekáme také ubývání mraků. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy tepleji až 20 a foukat bude vítr severozápadních směrů.
6: Dobrý večer, s vámi už Leona Děnděš, 2 minutky po 18. Je tady středa, kde hitů na přání je třeba. Pište si právě teď 777-937-777 a nebo mi rovnou zavolejte 800-937-937 a startujeme právě teď. Hezký večer.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzona, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
1: A já se na vás na Hradech CZ budu taky těšit osobně z pódia na Točníku a na Bezdězu. To už je taková tradice, takže nejlepší letní festák, rozhodně u toho buďte s námi, protože kapela Miraj tam taky bude. Teď už pokračujeme dál, spousty hudebních přáníček, pište si dál na 777-937-777. Lea s vámi, vy, písně, hity, co víc si přát. Za chvilku Anastasia od Hanky s Úzký nad Labem, taky Coldplay, Jennifer Lopez, Pitbull. No a co bude dál, je prostě na vás, kamarádi, tak si napište o ten váš song. Hit
2: Radio. Hit Radio. Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Dnes, který nekouše Pitbull a J-Lo. Doznívají z Eteru Hit Rádia a co bude dál je na vás. Volejte právě teď 800 937 937. Pojďme vysílat hromadně a já se vám odvděčím v podobě hitu písně, kterou rádi posloucháte. Takže volat můžete právě teď, linka je volná 800 937 937. A samozřejmě i SMSky, furt jedeme hlasovky, klasické zprávy. Tam pište a já někoho beru do éteru. Halo, halo?
1: Ahoj, Lontinko.
0: Ahoj, kdo tam?
1: Tady Franta ze Zlína.
0: Františku ze Zlína, jak se máš?
1: Mám se výborně, jsem v práci.
0: To ráda slyším.
1: No, prší tady.
0: Prší tady taky v Praze, koukám ven a katastrofa venku. Tak už aby bylo hezky zase, co?
1: Jasně. No, zase nemusí být moc, protože zase budou moc lidi chodit a bude moc nepořádku ve městě a
0: to
1: já
0: je
1: budu
0: pravda.
1: Muset uklízet.
0: Františku, co ti zahraju?
1: Tak, vždycky ti píšu, nebo tak, Lady Gaga, Abrakadabra.
0: Abrakadabra, a co by si chtěl vykouzlit ty, kdyby si měl tu možnost čarovat? Hlavně neříkej světový mír. Ne, vážně, co by si si přál třeba, kdyby si měl tu možnost, měl si takovou tu kouzelnou Harry Potterovskou hulku a teď by si řekl Abrakadabra a něco by si mohl vykouzlit, co by to bylo? Kromě Lady Gaga.
1: Tak pěknou dovolenou nějak dlouhou.
0: Že jo, a s nějakou drahou polovičkou nejlépe.
1: Ano, ano, letadlo mi uteklo.
0: Já pojedu s tebou.
1: Co jsem volával, že to teorády na to sedadlo.
0: Jasně, chápu, no, už to má svého výherce.
1: Já jsem to měl napsané, normálně od prvního dne jsem měl napsané na papírku.
0: To je krásný.
1: F1. Ale
0: Františku, ale ono to jednou vyjde, určitě, protože my fakt v toho pro vás chystáme strašně moc. Rozhodně poslouchej dál Hit Radio, protože soutěže s námi se fakt vyplatí. A všechno je to 100%, dostáváte to vy posluchači a my jsme neskutečně rádi, když vám takhle můžeme udělat radost.
1: Ano, dneska jsem vyhrál.
0: Že jsi se dovolal ke mně.
1: No,
0: vyhrál
1: no,
0: jsi mě.
1: Tobě ne, to tebe taky, jako tvůj smík se mi líbí, to je paráda.
0: Děkuju.
1: O víkendu vždycky mám puštěné.
0: A když ježiš, ona se tam zase směje, tako za jedna.
1: No, tvůj smík je super, jako.
0: Děkuju, Františku, moc si toho vážíme, každopádně Lady Gaga a Abrakadabra letí teď za tebou, tak si to užij. Měj se krásně.
1: Děkuju moc.
0: Ahoj. Ahoj.

Gaga Abracadabra pro Františka. Pokračujeme dál 8 hodin 42 minutek. Bude taky Pink, Kurt Nielsen a jeho She's So High, anebo Hodiny jsou hvězdí. No a co bude dalšího? Pište si 777-937-777, anebo kdo používáte sociální sítě, můžete i na můj Instagram Lea Giongiosi a já se vám pokusím, a z toho šišlám. Pokusím se vám co nejvíce přáníček splnit. Od toho jsme tady. Poslouchejte Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Rádio.

Posloucháte Hit Radio, hrajeme hity na přání jenom podle vás. Jdeme na vaše SMSky, pište dál na 777 937 777, jako to udělala Martina. Ahoj Hit Radio, prosím, zahrajte mi něco letního, co nás roztančí a hlavně, že nám díky té písničce, kterou nechám zahrát s věnováním pro Jirku, Hanu a taky Davida, protože máme noční šichtu, tak nám rozhodně doufám zvedne náladu. Díky moc, jste super, moc rádi vás posloucháme. No tak jo, chcete? Tak jdeme na to, něco letního, tak co třeba?

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Středa večer, kde hitu na přání je třeba. Přátelé, kamarádi, pište si na 777-937-777, co byste chtěli slyšet, jaký hit nebo píseň vám dělá radost, když ji posloucháte, zpíváte, tančíte, a nebo třeba chcete někomu popřát krásný večer a k tomu mu nechat zahrát song. Tak přesně od toho jsme tady, takže napište si a já vám to zahraju, jo? Tak jo, tak pište právě teď.
1: Hit Rádio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Je tady středa, kde hitu na přání je třeba hity jenom podle vás. Jdeme na další vaše hudební přáníčko. Píše nám tady Martina. Ahoj Lonko, prosím tě, zahraj nám cokoliv od Whitney Houston, uděláš nám velkou radost. Čeká nás noční šichta v práci a my tohle vysílání ve středu milujeme. Díky moc. No tak jo, Whitney letí za vámi.

Krásný dobrý večer, posloucháte Hit Radio, s vámi Lea a jdeme na vaše SMSky. Píše nám tady posluchač Lukáš: ahoj Lanko, mohla bys prosím zahrát skvělý hit We Are The World od skupiny USA for Africa. Posílám všem, co vzpomínají na ten rok 1985. To jsem se narodila. A spojení víc populárních zpěváků, jako třeba Cyndi Lauper, Michael Jackson a další. A samozřejmě to posílám i tobě do studia pro nostalgii. Díky, zdraví Lukáš a přeji ti pohodový zbytek směny. Lukáš, je skvělá volba a já ti s radostí tento song posílám právě teď. Užij si ho. Here comes the

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Středa večer, kde hitu na přání je třeba. Přátelé, kamarádi, pište si na 777-937-777, co byste chtěli slyšet, jaký hit nebo píseň vám dělá radost, když ji posloucháte, zpíváte, tančíte, a nebo třeba chcete někomu popřát krásný večer a k tomu mu nechat zahrát song. Tak přesně od toho jsme tady, takže napište si a já vám to zahraju, jo? Tak jo, tak pište právě teď.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio Vysočina.

Hity na přání v plném proudu, krásný dobrý večer 10.6. středa, s vámi taky Lea a píše nám tady Pavlínka. Ahoj Leo, mohla bys mi zahrát písničku Mandy od Westlife mým pondělním narozeninám, asi k mým pondělním narozeninám a pro vás všechny do rádia. Díky Pavla. Pavlínko, tak dodatečně za celé Hit Radio ti přeju všechno nejlepší, nejkrásnější, ať si šťastná, zdravá, protože to zdravíčko je opravdu na světě nejdůležitější. A teď už Mandy a Westlife, tak si to užij.

0: Hit Radio stále s vámi, krásný dobrý večer. Bohužel náš společný čas se chýlí ke zdárnému konci. Já se s vámi budu muset rozloučit, popřát vám krásnou dobrou noc. Byla s vámi Leona Děndější, ale nezapomeňte zítra vstávat pravou nohou do toho čtvrtečního dne s Jasmin a Michalem v naší snídani šampionů. A já se na vás budu těšit, tak jak jste zvyklí, sobota, neděle v naší režii, ten nejlepší víkend v českém éteru. A že toho pro vás zase máme. Teď už ještě posledních pár songů podle vás a přeju vám krásnou dobrou noc. Ahoj!
1: Hit Radio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Hit Rádio Vysočina.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.